0: pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na mss.plzeň.eu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky zvířatům. Záchranné stanice po celé republice přijímají v posledních dnech i dvojnásobek zvířecích pacientů. Nejčastěji jde o ptačí mláďata, která kvůli přehřátým hnízdům předčasně vypadávají nebo je opouštějí. Kapacity stanic jsou proto mimořádně vytížené. Podobných případů podle záchranářů s pokračujícími vedry dál přibývá. Čeští záchranáři pomáhají ve Venezuele. Do země zasažené ničivým zemětřesením vyslala tři průzkumné týmy. Ty prověřují místa, kde by pod troskami mohli být ještě živí lidé. Počet obětí katastrofy už stoupl na nejméně 1500. 10 000 lidí jsou navíc stále pohřešovány. Fotbalová Karviná se smířila s vyřazením z ligy. Slezský klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Rozhodnutí etické komise, která Karvinou vyloučila z první ligy, tak zůstává v platnosti. Ligová fotbalová asociace krok klubu ocenila jako zodpovědný. Podle ní pomůže stabilitě českých soutěží i postavení českého fotbalu v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Plzeňský kraj spustil online pohotovost. Služba lidem umožní bezplatnou konzultaci s lékařem v klidu domova. Zájemci se mohou jednoduše registrovat na webu pohotovost.pk.cz a dostupná je služba také přes aplikaci AnyCare. Cílem projektu je ulevit klasické zdravotní pohotovosti. No a pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na první den letních prázdnin nám předpověď slibuje jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Objevit se můžou přehánky a teploty se usadí mezi 28 a 33 stupni.
4: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Pondělí 6.02 Hit Radio a začíná Snídaně šampionů light. Já jsem úplně hotovej, jo. Já se vám musím přiznat, já jsem sem přišel do studia a říkám si, tak já jsem vůbec nespal, tak snad Jasmin nebo David budou jako v pohodě, jo. Ptám se Jasmin, říká, Jasmin, já jsem nespala. A říkám, tak to zachrání David. David, já jsem taky moc nespal. Co tady budeme dělat, lidi? Čau.
2: Ahoj, nemusíme to zvládnout a vy v tom jste, doufám, s náma.
1: Neuvěřitelný. Blink 182, tímto celý odstartujeme. Hezké ráno. Hit Radio FM+.

0: Po šesté ladíte Hitradio, tohle jsou Blink 182. A já se ptám, co to jako mělo znamenat? Ten víkend, ten včerejšek. Já teda, jestli můžu říct za sebe, tak takhle nějak si představuju peklo. A zajímalo by mě, co jste včera dělali, vy, kdo nás ladíte, a co jste dělali vy, protože já se přiznám, já jsem jenom ležel ve spodním prádle, v obýváku, zavřený okna, všechno, a snažil jsem se to přežít. To bylo dobře, byl jsem na balkóně na 3 vteřiny. Co vy?
1: To je ale to, co bychom jako měli dělat vlastně v tomhle počasí a co jsem si i já přála dělat, ale my jsme naopak měli s přítelem nejnabitější víkend, jako snad, který jsme kdy měli. Náš koncert, pak jsme jeli na festival, ještě jsme byli v divadle, ještě jsme scháněli věci na natáčení, furt nějaký pendlovačky sem a tam. A když jsem se dneska ráno zbudila a viděla jsem, že neprší, jak jsem si myslela, že má pršet, no, tak přišlo takový zklamání.
0: No takhle, já se přidávám k vám, kdo jste u rádia, kdo jste taky úplně hotovej. Jasmin, ty jsi hotová?
1: Jsem hotová.
0: A co vlastně nevíte, jak vypadal David víkend?
2: Hele, my jsme byli u vody, takže docela fajn a zbytek jsme se taky snažili jenom přežít.
0: Jenom přežít. Stínu, no. To byl největší úkol, největší mise tohoto víkendu přežít. Tak nás by zajímalo, co jste teda dělali vy, jak to vypadalo u vás, jestli teda ty naše domněnky jsou správné.
1: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a ano, co jste dělali ten nejteplejší víkend, který u nás zatím kdy byl.
0: 777 937 777, číslo znáte, sem nám to sypte a my k vám sypeme další hity. Tohle je Mark Embr, hezké ráno, Zitrádia.

0: Mark Ember, Belong Together, takhle zní pondělní snídaní šampionů na Hit Radio. No a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste teda přežili tenhle brutální víkend. Pojďme na to.
1: Hanka, Nové Město nad Metují, bylo to peklo, jenom leželi a je unavená a modlí se za déšť.
0: Martin, Praha, od soboty snižovali 2,5ročnímu synovi horečky 39.
1: Martina, Sokolov, byli na zahrádce ve stínu pod stromy a pod zahradní sprchou.
0: Marcela, Bystřec, byli na přehradě pastviny, voda jako kafe, ale bylo to super.
1: Petr z Brna celý víkend stěhovali, myslel, že se rozpustí. Ty jo.
0: Martina nedělala vůbec nic, už snad ani na záchod nechodí, jaký bylo vedro, vše se z ní odpařilo.
1: Honza, Ostrava, přespávali pod stanem, romantika skončila brzo, když bylo ve stanu jako v sauně.
0: Dobré ráno, úplné peklo, doma v bazéně a naraženou bečku gambáče, nic jsem nedělal, ani spát nešlo. Petr Skoky.
1: Jenda, Jablonec nad Nisou, sobota 60 kiláků na kole, neděle u bazénu.
0: To je neskutečný. A takhle to pokračuje dál a dál a dál. Většina zpráv bylo, že jste prostě byli úplně vyřízený a my se tomu nedivíme. Tak doufejme, že už nás brzo čeká nějaký ochlazení, protože tohle, dámy a pánové, bude vysvobození. Těšíme se na to. Pojďte si užít další muziku. Huntrix Golden a Hit Radio v 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: krásné ráno z Itrádia.
1: Máme za sebou extrémně tropickou noc. Někde ty teploty neklesly ani pod 25 stupňů. Já si myslím, že jste se vařili zaživa stejným způsobem jako my. Nicméně otevřít okno, to bylo jako pustit si do ložnice fén prostě.
0: To je pravda, to je pravda. Ono nefungovalo vůbec nic. Já teda dneska ráno jsem se probudil a normálně bych mohl vyždímat nejenom prostě radlo peřinu, ale kterou ta peřina tam jako jen tak ležela, jo, ta nebyla potřeba, ale matrace, všechno prostě totálně durcho.
1: Mám pro tebe a i pro naše posluchače tipy, jo. První se jmenuje Egyptská noc. Tip, jak se líp vyspat v těchto bedrech.
0: Jasně.
1: Namočíte právě tebou zmiňovaný propocený, takže ale normální prostě radlo do studený vody. Pořádně ho vyždímáte a pak se jim přikryjete. Je to takový jako, taková levná varianta, ale funguje to. Prostě namočit, vyždímat, přikryjit se a je to dobrý. Tak to je Egyptská noc.
0: To je zajímavý, no. Já teda musím říct, já jsem včera si něco špatného a vlastně měl jsem Egyptskou noc takový komplet, jo. Teda. takže děkuju za radu, ale já už nechci.
1: A pro odvážnější potom ještě jeden trik, dát si prý na 10 minut ponožky do mrazáku. Jo, že to zní jako celkem blbě asi, ale opravdu, když si pak schladíte nohy, tak to pomůže strašně moc celému tělu.
0: Já teda doufám, jsme takhle, děkujeme za rady, ale doufám, že už trošku jakoby s tím jdeš jako s křížkem po funuse, jo. Že už teda jako léto dobrý, ale tohle už jako moc, jo. A už jsme si jako užili, jako máme to za sebou, ale...
2: Tak když se podíváš na předpověď počasí, tak ta říká něco trošku jiného. Ještě dneska tady vidím 32. No. Zítra 29.
0: No, prčic.
2: 27 ve čtvrtek.
0: No. A kde jsou ty bouřky? Tak oni to slibovali, a tady, když to přijdou silné bouřky, citelně se ochladí, tak kde to je?
1: Já opravdu ráno byla jako z dramatického filmu, jo? Já jsem se probudila a říkám, ne, ono neprší.
0: Mě to teďka zní, jako, že si stěžujeme, jo? A, že jsme negativní. A ano, stěžujeme. Si, jsme negativní. Stojíme tu spolu, myslím si, že včera celá Česká republika opravdu používala jenom sprostá slova a klela, jo. Takhle to vypadalo minimálně u nás třech. Tak jak to bude vypadat u nás v playlistu, to uslyšíte. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No a samozřejmě víme, že nás hledíte i na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: www.tipy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
4: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu.
13: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
14: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
13: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
15: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Miluju nový místa se skvělou kávou.
19: Jo, Kapka.
18: Co je Kapka?
19: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
18: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
19: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
18: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
19: Předplatné na kávu.cz.
20: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení vás během dneška čeká na dálnici D5. Dávejte si pozor mezi kilometry 56 a 68 ve směru od Prahy na Plzeň. Silničáři už teď blokují pravý jízdní pruh.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio FM+.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Pondělí ráno 6.31. Ladíte Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin, taky David. No a ten poslední z nás pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V italské nemocnici začal pomáhat neobvyklý kolega, robot jménem Ego. Umí přinést pacientovi vodu, doprovodit ho na vyšetření nebo zaznamenat úroveň bolesti a okamžitě ji poslat zdravotníkům. Lékaři věří, že robotům jednou svěří rutinní úkoly a sami budou mít víc času na péči a kontakt s pacienty.
0: Bude tam s ním i Robert Burian.
2: Vedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Mladí Číňané stále častěji hledají uznání u umělé inteligence místo u vlastní rodiny. Důvod je jednoduchý, od blízkých se jim často nedostává pochvaly nebo podpory. Virtuální asistenti jim naopak nabízejí povzbuzení a ocenění, které v reálných vztazích postrádají.
0: No a tak my jsme si tady ve studiu zkusili, jak by nás umělá inteligence pochválila. Vlastně je to tak trochu i tip pro vás, pokud vám nějaká motivace schází. Tak Jasmin, začínej.
3: Tak ve dvou větách, jo, tady máme short. Jasmin, odehrála si show i v tak extrémních podmínkách, odevzdala si lidem energie a profesionální výkon. Buď na sebe pyšná, protože makáš naplno nejen na pódiu, ale dlouhodobě i v rádiu, hudbě a ve všem, do čeho se pustíš.
4: Jak to souvisí s Dneškem?
3: Ne, počkej, já tam zadala jenom pochval mě podle toho, co
0: jo, takhle,
3: o mě víš.
0: Co,
3: jo,
4: takhle,
0: co
4: dobře,
0: David?
4: Tak já, ano, je pondělí, ano, špatně si spal, ano, venku bude přes 30 stupňů, ale dobrá zpráva je, že od tebe dneska nikdo nechce zaběhnout maraton, stačí udělat pár věcí, dát si dost vody, občas se zhluboka nadechnout a večer si říct, přežil jsem tropické pondělí.
0: Ty jsi si stěžoval dneska, veď?
4: Tak trochu, no. Co ty?
0: Já tady mám rádio, hraje, ty jsi u mikrofonu a zatímco zbytek republiky teprve rozlepuje oči, ty už tady pro ně tvoříš ranní vibe celého dne. Máš v sobě neskutečný drive, lidi tě rádi poslouchají, tak tam pošli tu nejlepší energii a ukaž všem, jak se správně startuje týden. Tak, milé děti, a tady máte důkaz, jak umělá inteligence kecá.
3: Jak víš, že tě rádi poslouchají, to jsi tam někdy musel napsat, že tě rádi poslouchají.
4: No.
0: To je kec. To je blbost.
3: Tak se taky nechte takhle pochválit, od AI.
0: Hrozný. Pointer Sisters, I'm so excited. Tohle vás bude bavit, tak pojďme si to užít. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, snídaně šampionů, dobré ráno. Taky máte pocit, že je dneska ráno na cestách a u vás práce nějak podezřele ticho? Tak se vám to nezdá, protože odstartoval týden, kdy v téhle republice nikdo nic moc nedělá. Všichni jeli někam na dovču, cestovky hlásí vyprodáno, Řecko, Chorvatsko, tam nás silo nejvíc.
1: Si tím motá jazyk, že bys taky potřeboval nějakou dovolenou.
2: Tady už je pryč hlavou.
0: Já se těším, až bude 9, až budu spát, až dospím tu noc, kdy jsem teda nespal. No. Ale jako jel bych někam na dovču, ale říkám si vlastně jako, proč? Jo?
2: Cože?
0: Proč jet na dovču? Když tady máme takový brutální teploty, dobře, nemáme tady moře, no.
2: No pojedeš se schladit právě, že jo? Jako kam jedu já, tak tam je třeba o 10 stupňů míň než tady, takže.
0: Jo takhle, jakože někdo poletí do Dubaje a poletí se tam schladit.
1: Jasmin letí do Španělska a bere si péřovku.
2: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně jako vůbec vám dlouho trvá, než vám na dovolený dojde, že jste fakt na dovolený.
2: Hned.
0: Fakt?
2: Jo, já se vůbec hnedka přenesu.
0: Já tam tak 2-3 dny. Dva, tři dny, než vypnu, než se přepnu a pak teda ten čtvrtý den letí zpátky, jo.
1: Jasný, no.
0: No tak vy, kdo jste někam už vrazili nebo se chystáte, tak si dovču užijte. No a vy, kdo jste tady s námi zůstali v České republice, tak si za chvilku užijte další hity. Aneta Langerová třeba, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
7: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
8: Tahické léto a Aquapal z Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: Tiskru levně CZ.
14: Náplně hned.
15: V soukromé školce Malý svět v Plzni na

0: Brňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
1: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká řidiče v Plzni. Silničáři zahajují rekonstrukci na Domažlické směrem na Domažlice. Jezdí se nově částečně proti směru, tak hlavně opatrně.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DJO, End of Beginning na Hit Radio v 6.53. Dobré ráno.
1: Bílý oblečení, jahody se šlehajdou a skoro 80 milionů pro vítěze. Asi je vám z popisu jasný, že začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj světa, a tam se tradičně servírujou jahody se šlehačkou, což je teda i moje jako oblíbený letní jídlo.
0: Což mi vlastně úplně nejde teda jako dohromady, jo? Že máš teda jako bílý oblečení povinně na tom Wimbledonu a k tomu jahody se šlehačkou, protože já nevím jak vy, ale možná to máte podobně, jak když si vezmu něco bílého, něco bílého, tak se i hned jako pokypu, pokecám.
1: Já mám na sobě černý tílko, původně ráno bylo bílý, ne, že bych ho takhle moc za to, ale musela jsem se převlít, že přesně na něm byla nějaká kejda. Nicméně ty jahody, oni servírujou už od počátku turnaje, což bylo v roce 1877.
0: Jakože furt ty stejný jahody z toho roku 1877.
1: Oni je tam mají zavařený nějak právě.
0: Takže to je marmeláda, nebo?
1: Ale nicméně, co je zajímavé, že pro Česko je Wimbledon v posledních letech takový až jako domácí turnaj. Vyhráli ho Petra Kvitová hnedka dvakrát, taky Bára Krejčíková, Markéta Vondroušová, takže budeme moc držet palce.
0: No tak startuje svátek tenistů, moc si to užijte, no a moc si taky užijte další songy, další song, který nás čeká do sedmé, než vám David dá další zprávy. Tohle je Gigi D'Agostino.
2: Že si nedáme Miraje a jahodu.
0: Ať se to tam dám po sedmý, Davide, prosím tě.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za elektroniku budeme letos platit víc. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo komponentů do notebooků mohou vzrůst až o 10%. Podražit zřejmě mohou i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek součástek, protože výrobci přesouvají kapacity směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Podle analytiků se tak rozvoj AI může promítnout i do cen běžné elektroniky. Energetické nápoje jsou v Česku stále populárnější. Jejich prodeje v posledních letech rostou a loni tvořili už 4% trhu s nealkoholickými nápoji. Nejčastěji je kupují lidé mezi 25 a 35 lety. Mladší zákazníci dávají přednost levnějším variantám, které pořídí třeba i za 10 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Češi vstupují do Wimbledonu. Do úvodního dne nejslavnějšího tenisového turnaje světa zasáhne hned 6 českých hráčů. O postup do druhého kola budou bojovat mimo jiné předloňská vítězka turnaje Barbora Krejčíková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková. Hlavní soutěž letošního Wimbledonu začíná právě dnes. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Parkování v Sokolově bude o něco snazší. Město totiž pokračuje v budování nového parkoviště na sídlišti Michal, které bude v Mánesově ulici. Kapacita bude pro více než 100 osobních vozidel. Parkovací plochu budou využívat nejen místní, kteří bydlí v okolí, ale také pendleři, kteří jezdí za prací do Německa. A jdeme ještě taky na předpověď počasí. Na pondělí pro celý západ Čech slibuje většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne přechodně i oblačno. Naměříme mezi 28 a 33 stupni a objevit se můžou i občasné přehánky.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné pondělní ráno.
14: Ahoj, ahoj.
0: Snídaně šampionů.
13: Jsme tu všichni, tři máme tady Davida, čau Dave.
15: Ahoj všem.
13: A my jsme moc rádi, že tady hlavně máme vás. Dobré ránko.
14: Máme pro vás takový malej šok, takovou časovou facku. První polovina roku bude tenhle týden za náma. Za chviličku pojedeme druhý pololetí.
13: Tak to, abychom se už postavili do fronty na Pandoru.
14: No, je.
0: Hit Radio FM+.

0: Hit Radio 705. Rozjeli jste někdy jako malý svůj vlastní biznes? Prodávali jste třeba ovoce, limču, cokoliv. Tak možná jste měli kliku, že jste měli za souseda blbce. Máme tady příběh z Polska. Malej kluk si chtěl vydělat na prázdniny, tak si u silnice postavil stánek s domácí limčou, jenomže to vadilo sousedovi, jo, že podniká na černo. Ten zavolal policii, ta přijela, koukla na malýho podnikatele a místo pokuty, světe div se, od něj vykoupili všechnu limču.
1: To je hezký. Jako to je hezký. Co musíš být za zloducha, aby si takhle nahlásil dítě?
0: No, já když jsem to čet, tak jsem si vůbec nevšiml, že to je příběh z Polska, jo, protože tak si říkám, no, tak jako by docela to sedí tady jako na naši republiku, že někdo si řekl, ale ten podniká na černo, zavolám na něj policejty, jo. Takže tohle dopadlo dobře, mimochodem udělali mu taky perfektní reklamu, že ten kluk vlastně dostal takový skvělý jako marketing ještě, jo, protože oni se jim vyfotili, dalo se to na sítě. Takže borec teďka má na prázdniny vyděláno. To je hezký.
1: Je to roztomilý.
0: To je hezký. Daně, ty se budou řešit až na konci prázdniny. No. A tak nás zajímá, jestli třeba, vy jste třeba jak někdy zažili, že se k vám ať třeba policie, nebo hasiči, nebo záchranáři zachovali fakt skvěle a zůstalo vám to v hlavě. A když jsme u toho vzpomínání, tak třeba jak vypadalo právě to vaše první dětské podnikání? Co jste kde prodávali? Jak se vám dařilo? Jestli na vás třeba někdo zavolal policii nebo finančák?
2: Jestli jste platili daně.
0: Přesně.
1: Číslo k nám 777-937-777.
0: Já jsem strašně rád za to, že jsi tady. Že mi tak pomáháš, víš? Kato a John, Turn the Lights Off, to je další parádní muzika pro vás. No a za chvíli se vrátíme k tomu vašemu podnikáníčku. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Jedna plus jedna, to jsou Rady Kirken, tohle je pondělní Hit Radio, za 2 minuty 7:45.
1: Řešili jsme tady, že na malýho kluka v Polsku někdo zavolal policii, protože prodával domácí limču, ale policie namísto pokuty vlastně všechno vykoupila a zachovala se hezky, ještě mu tím udělala reklamu. No a my jsme se ptali, jestli jste někdy zažili, že se policisti, hasiči nebo třeba záchranáři zachovali skvěle a taky, jak to vaše první dětský podnikání, pokud jste nějaký měli, vypadalo.
0: Máme tady hlasovku a třeba od Kláry.
2: Ahoj, Černá Hora. Tak jako ne úplně malá, někdy kolem 15 jsem pletla svetry, které jsem prodávala, ale mám krásnou zkušenost s policajtama, ne českýma, ale v Neapoli, kdy jsem v jednu v noci hledala, kde je autobusová zastávka, abych se dostala do hotelu. Byla tam hlídka, tak jsem se jich zeptala, jak se na tu zastávku dostanu. Oni se trošku podivili, jakože takhle v noci chce jet někde městskou dopravou a skončilo to tak, že oni sami, kteří akorát končili službu, mě do toho hotelu odvezli. Chudák ten recepční, protože už se bál, kde jsem. Vlastně najednou se před ním, před hotelem objevila policie, bál se, co se kde stalo. A se zjistilo jenom, že mě odvezli, protože měli o mě strach. Takže úplně super zážitek.
0: A to je hezký. To je moc pěkný. Taky tady máme další zprávu, Péťa Brno. Když jsem byla malá, prodávala jsem s bráchou třešně před barákem. Za první vydělané peníze jsme si koupili nanuky a připadali jsme si jako milionáři.
1: Verča z Budějic píše, Jota píše o těch policistech. Policisté nám pomohli najít ztraceného pejska, obvolali útulky a za 2 hodiny jsme ho měli doma. Na to nikdy nezapomeneme. To je hezká pomoc.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Mary.
3: Do práce, tak moje první podnikání bylo jako dítě, že jsem venku natrhala kytičky z keřů, bambelišky, 7 krásky, prostě všechno, co jsem našla kolem města a kolem parku. Sedla jsem si na obrovník a snažila jsem se to kolem jdoucím prodat. Samozřejmě tržba žádná, dneska se tomu směju, ale bylo to krásný. Co do dneška, samozřejmě teď už prodávám na Facebooku na Marketplace. Každopádně všechny malé podnikatele podporuji, držím jim palce, hodně úspěchu a krásné ráno všem.
0: Mě by zajímalo, jakou má teďka Mary teda úspěšnost na tom marketplaceu s těma kytkama. Jo, že jí to, mě se líbí, že jí to nepustilo, jako, jo, že teda pořád chce prodávat ty květiny.
1: To rozhodně, nicméně fakt držíme palce všem malým podnikatelům, mně to přijde strašně hezký, už to kolem sebe vlastně moc nevídám, taky nejsem teda v té bublině samozřejmě.
0: Já si myslím, že kolik je 7:45 k tomu, že malí podnikatelé, jelikož nemají školu, mají prázdniny, takže teďka ještě odpočívají, jo, protože si užívají to, že nemusí do školy. Nicméně, že ten stáneček tak kolem 8:30 u těch silnic potkáme, tak jestli uvidíte nějakého takového malého podnikatele, tak nechovejte se jako sousedi v Polsku, nevolejte raněji policii a kupte si něco pro radost. DJ Bobo, Everybody, další parádní muzika pro vás, tohle vás bude moc bavit. Ladíte Hit Radio, my jsme Michal, Jasmin a David a přejeme vám

0: obří diskotékový hit Everybody, DJ Bobo. Ladíte Hit Radio 7 hodin 20 minut a už za malou chvíli vás čeká soutěž Rychlá pětka, kde tento týden, celý tento týden budete moct vyhrát po 2 čtyřdenních vstupenkách na festival Colors of Ostrava. Tak to se nenechte utéct, detaily podrobnosti, jak soutěžit za chvíli, no a samozřejmě i další muzika Lady Gaga nebo Nickelback. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
6: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravy mostu nově mohou zbrzdit provoz na dálnici D6. Silničáři ode dneška pracují mezi kilometry 29 a 30 ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Je tam proto zúžená vozovka.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Hit Radio FM+.

0: Alejandro. Lady Gaga, Hit Radio 729. Alejandro. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Doba ledová se po více než 10 letech vrací na filmová plátna. Tvůrci představili první upoutávku 6. dílu s podtitulem Botvaru a potvrdili, že oblíbená parta zvířecích hrdinů ještě neřekla poslední slovo. Do českých kin nový film dorazí 4. února 2027. Od první řady Česko hledá superstar uplynulo už více než 20 let. Soutěž v roce 2004 sledovali miliony diváků a z neznámých zpěváků udělala přes noc celebrity. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala úspěšnou hudebnicí, řada dalších finalistů se vydala úplně jinou životní cestou. Dmitrij Medvěděv si na sjezdu jednotného Ruska uřízl pořádnou ostudu. Bývalý ruský prezident a premiér totiž usnul během projevu Vladimíra Putina. Situace je o to trapnější, že je Medvěděv předsedou strany, jejíž sjezd právě probíhal.
3: No to je toho, no. Tak kdo jsme si na poradě v práci nikdy neschrupnul, že? Nebo ve škole?
4: Mně se chce teďka smát, protože během těch zpráv na mě to jde hrozně. No, právě chce, takže se mi chce smát, že se mi chce spát během toho, co ty to
3: říkáš. Spát. A navíc tak Medvěděv, že jo, tak mu to má prostě vejméně, že jo, akorát prostě letní spánek. Teda začíná, no. Tak, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte 2 čtyřdenní vstupenky na parádní festival Colors of Ostrava, a to od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shake It Off. Takhle vám hraje pondělní hitrádio Taylor Swift 7.35. Dobré ráno. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce hrajeme o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Mimochodem, pokud rádi nakupujete online, tak Allegro je jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No a kdo možná vyrazí na Colors of Ostrava úplně gratis, bude Filip. Filipe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj. Ahoj.
0: Dobré ráno. Ahoj, tak ještě nám pověz, co ty a ten uplynulý víkend, jak jsi to přežil, ta vedra, co?
2: Jo, tak jak se to dalo zvládnout. No ne, hrozně to bylo, byli jsme u řeky, ale takže dobrý.
0: Tak aspoň něco, tak aspoň něco. No tak, Filo, jdeme na to. Otázka první.
1: 5 vteřin na odpověď. Jak se jmenuje parťák Ferdy Mravence?
2: Byl fiktý.
0: Ano. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď. Víš, jak se říká sladké pochoutce z kakaových bobů?
2: Čokoláda.
0: Jo. Otázka třetí.
1: 3 vteřiny na odpověď. Kolik hrbů má velbloud?
2: 2.
0: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď. Budeš vědět, jaký zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Jo. A pojďme na poslední, pátou otázku.
1: Jak se jmenuje nápoj vyrobený z hroznů?
2: Nápoj z víno.
0: Víno, Filipe!
1: Jo!
0: Ale to bude festák jako víno, čověče. Vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava, které věnovalo Allegro. Je to tvoje?
2: Ty jo, skvělý, skvělý.
1: Moc si gratuluje, máš 2 vstupenky, tak koho vezmeš sebou?
2: Vezmu přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak si užijte výlet z Berouna do Ostravy a užijte si celý festiák. Filipe, měj se krásně a zase někdy na Hitrádiu. Ahoj.
2: Tak jo, čau, ahoj.
0: Čau, čau, čau, ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hitrádio FM+.

0: Disturbed. 7.40, Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Dobré ránečko.
1: Otázka směrem na vás. Jste šťastný?
0: Jako teď? A nebo jako možná ještě jinak, Jasmin. Tak se možná v blbej čas, jako po tomhle víkendu, jo? Je to lepší, ale nic moc.
1: No proč se ptám, proč jsme nejšťastnější jako národ za posledních 25 let, jo?
0: Nekecej.
1: Proč to spočítali vědci, opravdu to tak má být. Evidentně žijeme v historicky nejšťastnějším období. Ale to se týká jako Čech, jo? Protože pozor, na Moravě, tam jsou prej ještě šťastnější, jo? Šťastnější než Češi.
0: Tak já se tomu jako vůbec nedivím, protože když se ještě vrátíme k tomu víkendu, tak takhle, kdo má sklep, byl opravdu tenhle víkend šťastný, jo? A kdo má sklep na Moravě s vínem, tak ten byl za mě úplně nejšťastnější. Takže tahle statistika, jestli to zkoumali takhle třeba dneska ráno po tomhle víkendu, tak tomu i věřím, ale.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržet se teď můžete, pokud jedete po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů do Prahy. Těsně před Prahou na kilometru 4 máme hlášenou nehodu, tak s tím počítejte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitrádiu.

0: Tohle jsou souky ke všemu, co děláte. Do práce, domů. David Guetta, Kim Petras, 7 hodin 50 minut. A mě by zajímalo, jestli jste spokojení se svým křestním jménem. Co vy dva?
1: Ano.
2: Ano.
0: Ano, ano. Já jsem měl teda se jmenovat Kamil, jo, taková otevření pandořiny skřínky.
1: To by ti šlo.
0: Tahle blbost napadla babičku, jo, jsem se dozvěděl pak zpětně.
2: A, jako Michal pak?
0: Takhle, se jménem Michal nejsem taky 100% spokojený, ale děkuju mámě, že na babičku nedala, jo. Proč se o tom bavím? Já jsem tady našel netradiční jména v České republice, je tady třeba Cypriána, Celestín, to je za mě ještě v klidu, jo. Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis, nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
0: Fakt jo? A jo.
1: A jo.
0: Ninel Grinerová.
2: No, ježiši.
0: Ty vole, ale vy ne tu jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a vy ne tu jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
0: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
0: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří velmi silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalové deště, vítr o rychlosti až 90 km za hodinu a kroupy větší než 2 cm. Bouřky se zpočátku objeví hlavně v Čechách, postupně se rozšíří i dál. Přestože se začne ochlazovat, na některých místech Moravy a Slezska budou teploty i v pondělí atakovat tropickou třicítku. Energetické nápoje možná budou pro děti minulostí. Poslanci připravují zákon, který by zakázal jejich prodej osobám mladším 16 let. Omezit by se mohl také jejich prodej ve školách nebo automatech. Jedna půllitrová plechovka může obsahovat až 17 kostek cukru a kofein jako 2 espressa. Lékaři varují, že u citlivých lidí mohou energetické nápoje způsobovat silné bušení srdce nebo další zdravotní potíže. Vlastní bydlení se Čechům zdaluje. Téměř polovina lidí, kteří dnes nevlastní byt nebo dům, si myslí, že si ho nikdy nebudou moc pořídit. České domácnosti navíc vydávají na bydlení v průměru už 35% svých příjmů, to je více než evropský průměr. Podle průzkumu jsou Češi ohledně dostupnosti bydlení výrazně pesimističtější než většina Evropanů. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Plzeňský kraj spustil online pohotovost. Služba lidem umožní bezplatnou konzultaci s lékařem v klidu domova. Zájemci se mohou jednoduše registrovat na webu pohotovostpk.cz a dostupná je služba také přes aplikaci AnyCare. Cílem projektu je ulevit klasické zdravotní pohotovosti. No a pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na první den letních prázdnin nám předpověď slibuje jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Objevit se můžou přehánky a teploty se usadí mezi 28 a 33 stupni.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ráno.
14: Hezký pondělí vám všem.
15: Snídaně šampionů.
14: Kolony, taky řízky v Alobalu a věta už tam budem. Zazpomínáme za chviličku na cesty k moři a taky prozradíme, kdy je dobrý rozhodně nevyjíždět.
13: Na to počkejte, no a užijte si další hity. Další hodinu startuje Mika Relax Take It Easy, tak pojďme na to.
0: Hit Radio FM+.

0: Relax, to bude až pořádně zaprší, na to se těšíme určitě všichni. Tohle je Mika na Hitrádiu 8.07. Michal, Jasmina, David s vámi, dobré pondělní ráno.
1: Sice neprší, ale schladit se aspoň v hlavě můžem. Začínají prázdniny a pro spoustu z nás to znamená jediný, cesta k moři. Jo, někdo už se třeba stihl vrátit, kdo byl dřív, někdo balí kufry právě teďka, možná nás někdo teďka poslouchá i z pláže, pokud jo, tak závidíme. Mimochodem teda, pokud se teprve chystáte vyrazit třeba autem na nějakou dovču, tak se dopravní experti shodujou, že úplně nejhorší bývají pátky a soboty, kdy no, opravdu jako vyráží tisíce dovolenkářů.
0: Jasně, já mám zkušenost, my jsme takhle jeli kdysi do Chorvatska, jeli jsme v týdnu a kolony nic, na hranicích nic, a co mě teda jako pobavilo, byla kontrola na slovinsko-chorvatských hranicích a už jako taháš pás a máš takový trochu strach, jako aby tě pustili, když jako tam to je v poho. A vlastně držím v ruce ty pasy a teďka jenom ten tam seděl v té budce a jenom takhle jenom mával, ani se mi ho neukazoval, takže si říkám, no tak jo, tak jedem. Jo, takže opravdu jet v týdnu je lepší, než je to víkendu. My jsme se pak teda vraceli o víkendu zpátky a to už nebyla taková pohodička.
1: A tak to prošlo dobře. Máte nějakou historku z dovolený, kde to bylo jako, že to nešlo podle představ, nevím, zapomenutý pas třeba, jo. Mně se stalo, že brácha mě chtěl vzít, teda ne, mě chtěl vzít. Já a brácha jsme mamku chtěli vzít na Malorku k narozeninám, ale kupoval letenky brácha a prohodil mi tam, já mám Jasmin Jana Grinerová a on tam napsal Jana Jasmin Grinerová a na letišti byl problém. Fakt, a já jsem normálně tam musela řešit přepsání letenky kvůli tomuhle tomu. Takže to bylo nepříjemné.
0: Víš, to jsou prostě ty lidi, co musí mít dvě křestní jména, no, tak já nevím. Co David?
2: Hele, my jsme jenom zapomněli klíč od rakve, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska a dokonce...
0: Jako na autě.
2: Na autě, ano, na autě. A dokonce, už ani nevím, kde to bylo, v nějakém českém městě, prostě tátel k nějakému zámečníkovi a ten říká, ten se do toho asi hodinu snažil dostat. No. Zavolal nějakého kámoše, který byl vyhlášený snad, že vykrádal i auto jako profesionálně. Ani ten se tam nedostal. Takže jsme museli se snad, už si ani nepamatuju vlastně, jestli jsme byli zpátky nebo bez rakve, no. Prostě nikdo se do té rakve nedokázal dostat.
0: To je skvělý. To je ani profesionální vykradeč rakví teda, jo.
2: Ty si představ ještě, že by nás třeba na zahranicích zastavili, viď?
0: A kontrola. Říkaj,
2: kontrola.
0: A to jako nemáme klíčka. No jasně, no, tak to odevřete, no. By to vzali flexou. No tak dejte nám vědět, vy kam letos vyrážíte, jestli to je Chorvatsko, Itálie, Řecko, jestli už jste třeba na cestě, směr jich právě teď, kdo nás sladíte, anebo jestli třeba zkoušíte úplně něco jiného a třeba někam letíte, jo. A hlavně, jestli si vzpomenete na nějakou nejšílenější vzpomínku na cestu na dovolenou. Ať už je to cokoliv, tak budeme rádi, když nám to nahrajete na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to napište klasicky zprávou. Teď posíláme zoologickou od Shakiry. Hezké ráno z Hitrádia.

0: Na pondělní ráno ideální perfektní rock set Fade In Like a Flower, minutu po 8:45. Dobré ráno, šampioni. Řešíme tady dovolené, protože aktuálně je jejich čas a vzpomínáte na své nejbláznivější vzpomínky na cestu k moři. Děkujeme za všechny zprávy, které jste nám poslali, píše třeba Pája. Ahoj, ahojky šampíci, my byli v Itálii začátkem června a druhý den po příjezdu malej dostal neštovice a předposlední den se nám tam pokazilo auto. Pája.
1: To je nepříjemný. Mončata píše, zdravím, mně se stalo při odletu z Bulharska, že mi vystavili letenku na jiný jméno. Prošla jsem třemi kontrolami a zjistila to až v odletové hale, co teď honem na info, že jo, kde naštěstí ta slečna uměla česky, vystavili novou, ale zase na obsazený sedadlo. Naštěstí v letadle bylo dost volných míst. Dokážu si představit ten šok a stres potom, no.
0: Taky další zpráva, zdravím, tak Tchánovi se na pracovní cestě do Švajců v 90. letech stalo to, že na hranicích otevírá pas a tam fotka tchyně, prostě se přemátl. A známým, co s námi jeli do Chorvatska, tak v Maďarsku praskl klíňák a protože se s Maďary nedomluvíš, tak musel přijet mechanik z Čech. Zpoždění 8 hodin a super čekačka teda. Tak tady to vidím na snahu ušetřit a jet přes Maďarsko, která se opravdu teda vyplatila.
1: Mě víc pobavila ta fotka tchyně, no. Že letíš na dovču, otevřeš pás a tam je.
0: A tam a vlastně dvojitej šok, no. Nejenom, že teda na letišíkam, ale ještě tchyně jako v ruce. Pojďme dál.
1: Renča píše, dobré ráno, vyrazíme v srpnu do Chorvatska. Máme podobnou historku rakví na autě. Před několika lety jsme též zapomněli klíče od rakve, jeli jsme do Kalábrie a po 24 hodinách jízdy jsme na to přišli. Dostal se tam ředitel rezortu, rozmlátili rakev kladívkem.
0: Tak Davide, tady máš návod. Tip, co teda příště dělat, no, když vám to taky nešlo. To ještě tady dorazila nějaká hlasovka od Radima.
2: Dobrý den, řidič Radim, na D1 ve směru na Prahu mezi Česlicemi a Chodovem. Stojí v levém pruhu dodávka, odtahovka, plně naložená, má pichou pneumatiku, pozor na točky.
1: Až pojedete na tu dovču, máte dopravní info tady.
0: Tak. Pokud vyrážíte přesně tady od Prahy, někde po D1, tak hele, rádi děkujeme. Tak vy, kdo valíte na dovču, ať už třeba právě teďka, nebo jste nasedli do auta, nebo balíte kufry, nebo nás sladíte u moře, moc si to užijte a hlavně se nám v pořádku vraťte. Teď další songy, Poetika na Hit Rádiu. Hezké ráno. Léčí,
3: tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika na Hit Rádiu. 8.21. Silnice se začátkem prázdnin jsou o něco prázdnější. I tak ale někde v pondělí ráno narazíte na komplikace. Kde to stojí, kde jsou nějaké problémy, poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě vám za malou chvíli přibalíme další parádní songy. Enrique Iglesias, Duel El Corazon, tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
10: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
9: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
10: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Více na předplatné na kávu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dneškem startuje rekonstrukce Masarykovy třídy v Plzni na Doubravce. Čeká se tam omezení provozu, tak s tím raději s předstihem počítejte. A mějte šťastnou cestu.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Hit Radio FM+.

0: Lenkyně, Hit Radio 8.32. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Bedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Světový šampionát ve fotbale míří do vyřazovací části. Základní skupiny skončily a týmy teď hrají doslova vabank. Včerejší duel Jihoafrické republiky s Kanadou skončil 1-0 pro javorové listy. Afričané tak letí ze Spojených států domů, naopak Kanada pokračuje. Stres je pro většinu Čechů běžnou součástí práce. Podle nového průzkumu zažívají stresové situace zhruba 2/3 zaměstnanců. Firmy přitom systematickou podporu duševního zdraví nabízejí jen výjimečně.
0: 2/3, to je docela dost, mi přijde.
3: A no. Tak já taky zažívám stres, vždycky sem přijdu a nevím, jestli ty přijdeš,
0: Michale,
3: že jo? To je
0: hrozný, co ten David, viď?
2: A já mám neustále zprávy, jestli budou zprávy včas, jestli se nepřeřeknu a nebudete se mi smát. Takže to jsou ty 2/3, a to Michale, ty seš v pohodě.
0: To se neděje, ne? Já si myslím, že ten průzkum podle mě dělali v pondělí ráno. Kdyby se ptali v pátek ve 2 odpoledne, tak to by byl ničí výsledek. Tak doufáme, že vy ve stresu nejste, i když ano, je pondělí. Enlí, Voices, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. A připomínám opět, že další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: Na tom hlavně baví ten závěr. Snad i vás, Tom Grennan, Little Bit of Love, 8.40, Hit Radio, snídaně šampionů.
1: Zkuste si na chviličku, na malou chvíli představit svůj mobilní telefon bez dotykového displeje. Zní to jako pravěk, co? Přitom dneska, právě dneska, je to přesně 19 let, co se začal prodávat vůbec první iPhone a změnilo to všechno. Jo, do té doby prostě tlačítkový telefony, předtím jsme lovili nějaký prostě plastový pera, všechno možný.
0: Tak ono dřív vlastně ještě byly dotykový telefony, ale ovládali se tím stylusem a právě až Apple přišel s tím, že jsme mohli teda šmrdlat palcem po displeji, takže naše palce před 19 lety nastoupily nedobrovolně do fitka, jo. A mě zajímalo, kolik kilometrů najede denně náš palec po displeji, takhle chápu, že ta informace je vlastně úplně k ničemu, ale přijde mi to zajímavý,
1: ne?
0: Jo.
1: No.
0: Tak denně je to průměrně 250 metrů, intenzivní uživatel až kilometr denně po displeji, jo, najedeme, jo. A za rok naskrolujeme přibližně 90 kilometrů, takže to je prostě jako výlet třeba z Prahy do Hradce Králové.
1: Ty vlaho, no tak schválně, kolikrát po telefonu sáhnete vy, jestli spadáte do toho, zkuste se nad tím zamyslet, až no, budete používat mobil.
0: Když se o těch telefonech bavíme, tak jeden starý phone tady pro vás máme. Tohle je Ed Sheeran Old Phone a to k vám letí za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak díky, že jste s námi a přejeme fantastické ráno, šampioni. Jsme Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Prodám klimatizaci. To si myslím, že by mohl být inzerát po tady těch vedrech. Krištof měl svůj inzerát teď na Hit Rádiu v 8.52. Krásné ráno.
1: Nejlepší zážitky z výletů. Ty většinou nevzniknou, když je hezký počasí, jo. Na Hit Rádiu pokračuje Terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky na téma nejlepší výlet v tom nejhorším počasí. Třeba jako Michaela.
0: Míša napsala: Ahoj, loni v létě jsme se známými kempovali. Den byl slunečný a pěkně jsme se bavili. Večer jsme si poseděli u kytary, jenže se nakonec přihnal silný vítr s lijákem, tak jsme ve čtyřech stáli pod markízou, která už se pod tím návalem deště prohýbala. Drželi jsme tyčky, aby neletěla, a mokrý všichni na kost jsme se tomu v tom hrozným počasí nakonec strašně smáli. Dnes si už říkáme, že nás déšť a bouřka nemůže zdolat.
1: Pokud máte nějakou podobnou výletní historku a třeba si myslíte, že vytáhnete ještě něco lepší, nějaký silnější kalibr, tak nám ji napište na web Hit Rádia. Hrajeme tentokrát o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping a na konci týdne opět vybereme ten nejlepší příběh.
0: No tak skočte na web Hit Rádia, tam najdete všechny detaily a podrobnosti a my se těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Madonna, sorry za to dnešní ráno. Noc na dnešek, kdy se nedalo absolutně spát, se na nás trochu podepsala, co Jasmin?
1: No, bylo to znát, ale zítra budeme zase ve formě a určitě jste v tom byli s náma, přesně, já si myslím, že spoustu přesně. z vás.
0: Zítra dorazí snad lepší forma, tak díky, že jste to s náma zvládli, my vám přejeme hezký pondělí, no a těšíme se na vás.
1: Zase zítra v 6 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Tak lidi zlatí, naši posluchači, přejeme hezký pondělí.
1: Tak pa, pa, pa a zítra.
0: Zítra čus.
3: Báječný pondělní dopoledne. Jdeme na silnice, je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na dálnici D5 si dávejte pozor ve směru Praha-Rozvadov. Na 62. kilometru hlásíte zvěř na vozovce, tak projíždějte se zvýšenou opatrností, ale jinak jsou ty prázdniny znát? Je celkem čisto. Tak kdyby něco, vaše info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
4: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Aplikaci Radia.cz Hit Radio FM+.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Během letních prázdnin policie tradičně posílí dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy a skoordinují se tak, aby co nejméně ovlivňovali provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
9: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, dodržují odstup nebo nedrž telefon.
8: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Zaměřuje se na praktické situace v provozu, například dodržování bezpečného odstupu nebo správné chování v dopravních omezeních. V Plzeňském kraji bylo v neděli nejtepleji v historii měření. V Plzni, Bolevci a na Mikulce naměřili 40,7 stupně, což bylo o 6 desetin stupně více než dosavadní rekord z roku 83 z Plzně, Bolevce. Rekordy pak zaznamenalo všech 14 stanic v regionu. Ode dneška už by se mělo začít ochlazovat. Část našeho území zasahly bouřky. Objevily se hlavně na jihozápadě a severozápadě Čech, kde je místy doprovázelo i krupobytí. Dnes mají bouřky úřadovat na většině území Čech a postupovat budou dál na Moravu.
2: Fotbalový servis.
10: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
3: Mrkneme samozřejmě i na počasí, tak dneska bude oproti tomu, jak bylo včera, skoro na čepici. Meteorologové hlásí 31 stupňů, což je zhruba o 10 stupňů míň než včera. Ne, ale samozřejmě je to pořád velice vysoká teplota, takže i tak dávejte pozor, kde jste, buďte hlavně ve stínu a hodně pijte. Dopoledne by mělo svítit sluníčko, odpoledne přijde opar a hlavně by měl přijít déšť, alespoň místy zhruba kolem 18. hodiny. Zítra už 27, to už bude úplně na mikču.
2: Hit Radio FM+.
3: Báječný pondělní dopoledne, s vámi netradičně Katka Skutková. Doufám, že si to spolu užijeme. Hraju Elton Johna a Dua Lipu.

Let me down slowly na Hit Radio FM Plus, 10 minut po 9. hodině, je s vámi Katka Skutková a já doufám, že jste přežili ten párnej víkend. Je vám horko ještě? Předpokládám, že jestli jste někde nahoře jako my třeba, my máme to studio, že jo, úplně ve vrchním patře, tak se možná taky potíte, tak to nepřehánějte s tou klimatizací, ať nám to ještě neodstonáte. Každopádně, jestli jste to včera zvládli, tak tleskám, ale chtěla bych dát poklonu speciálně lidem, kteří to včera museli zvládnout v práci, kde bylo napadnutí. Protože my doma máme to těžký, jasný, ale tak můžeme se natáhnout, můžeme si dát nějaký studený hadr za krk, můžeme třeba do bazénu nebo něco takového. Ale lidi, kteří jdou do práce, tak musí ještě v těch horkách pracovat. Budu úplně konkrétní. Včera jsem byla dopoledne v Plzni na branči s mýma holkama z gymplu a strašně jsme si to užili, protože jsme byli v klimatizovaných prostorech. Když jsme šli ovšem platit, tak jsme se dostali do přední části kavárny, kam svítilo slunce a kde odpadávala i technika, chlaďáky a všechno. A já pouze, než jsem pípla a než jsem se dostala prostě do auta, tak jsem myslela, že padnu. A ty lidi tam v těch kavárnách nebo i ve zmrzlinovém okýnku jsou těch několik hodin. Děkuju, že to pro nás děláte. Děkujem, že se díky vám můžeme dát tu ledovou kávu, že se díky vám můžeme dát tuto černou zmrzlinu. Ale včera jsem si říkala, že já bych snad nepřišla do té práce. Ne, fakt. Klobouk dolů, že to zvládáte a že jste v těchto těch vysokých teplotách v té práci a smějete se a točíte nám ty zmrzliny a děláte nám ty kafička a ty snídaně, protože já jsem si toho včera začala vážit ještě mnohem víc, než jsem si vás vážila předtím a to jsem si vás vážila fakt hodně. Takže klobouk dolů všem pracujícím, děkuju, že jste tady pro nás a samozřejmě i všem ostatním, děkuju výrobcům klimatizací, řekněme, prostě všem, který nám pomůžou zvládnout tyhle ty vysoké teploty. No dobrý, tak dost děkovaček, jdeme si zase zahrát nějaký song. Je tady Alex Warren. Hezký pondělí. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day we'll make the mundane our masterpiece. Oh my my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Miley Cyrus na Hit Radio FM+. Před chvílí jsem děkovala těm, kteří nám pomáhají zvládat vedra, ale je pravda, že se nemusíme jenom pařit ve městech. My jsme taky vyrazili třeba na plážičku kousíček za Plzeň. Tím, že je ta příroda tak pěkná a je tady všude na západě Čech, můžete si i vybírat, že jo, jestli Šumavou, Krušní hory, nebo jestli jenom prostě nějaký potok s lesíkem za barákem, tak se to dá zvládnout úplně klidně a potom si stačí akorát udělat nějaký piknik a dát si vegeta, když se vám udělá horko i v tom stínu vody, tak do ní prostě jednoduše skočit. Kvalita těch řek je teďka docela v pohodě. Nemáme tady na západě Čech, myslím, že žádnou, kam by se nedoporučovalo chodit. Tak jestli jste si třeba užívali nějaký piknik a máte určitě nějakou fotku, pošlete nám ji do WhatsAppu, ať se pokochám, jak jste si i tyhle ty šílený vedra dokázali užít.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
3: Kdy mě má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
14: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
15: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
14: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
16: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
20: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
21: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
22: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

Imagine Dragons na Hit Radio FM+, tak je obrovská kapela, která je často slyšet v novodobých filmech. Já vždycky, když slyším nějaký hit, který se objevil ve filmech, tak si ho okamžitě vybavím. Ale nemám to tak jenom s těmahle novýma hitama v uvozovkách, ale i s retrohitama, s devadesátkama. Teďka třeba narážím na Noc v Roxbury. Schválně, když se řekne Noc v Roxbury, taky si vybavíte What is Love? Já hrozně a úplně vidím v tom autě, jak tancuju jenom tou hlavou. No prostě Headway, What is Love je píseň, která je pro mě spojená s tím filmem neodmyslitelně. Je to jinak hit, který se dostal na první místo hitparád ve více než 10 zemích. V Evropě se prodaly miliony kopií a dodnes patří mezi nejhranější taneční hity devadesátek. Vyšla v roce 93 a o 5 let později se právě objevila v Noci v Roxbury. Já vám ji pustím právě teď, ale my samozřejmě s těmahle srdcovkama, devadesátkama a dalšíma velkýma hitama nekončíme. A třeba ve 12, za chviličku, tak tady máte Jirku a to je jenom o srdcovkách, že jo? To je prostě náš srdcař.

0: Kateřina Marie Tichá na Hit Radio FM+. Dneska je 29. června, začínají prázdniny. To poznáte i podle toho, že jsou prázdnější města. Lidi jsou v Chorvatsku nebo někde jinde, děti jsou na táborech a je prostě obecně klidněji. Často i v práci je podstatně méně lidí. Já to tady dneska taky začínám. Další takovej znak léta je to, že právě stavbaři spolíhají na to, že jsou prázdná města a staví se nový věci, jsou někde třeba větší uzavírky, někde v západočeský metropoli už to ani nejde, že jo, víc. No každopádně, na silnice se dostane i Barča Purkartová v celou hodinu ve zprávách, protože nám poví, kde odstartovala výstavba novýho obchvatu. Bude to na Plzeňsku. Přijde v celou a já vám do té doby budu hrát třeba Pink nebo Luise Capaldiho.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň. Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
7: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.

0: Miluju nový místa se skvělou kávou.
1: Jo, Kapka.
0: Co je Kapka?
1: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
1: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Předplatné na kávu.cz.
3: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
4: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
5: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
6: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Avicii, Wake Me Up na Hitradio FM Plus za 2 minuty 10 hodin. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začaly prázdniny a je to na těch silnicích vidět. To znamená, že my aktuálně naštěstí nehlásíte žádnou novou dopravní komplikaci. Je horko, takže si sebou do auta nezapomínejte vzít vodu, ale jinak vám prostě popřeju jenom šťastnou cestu. Vaše info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Vaše starosti na našeho primátora.
2: Pane primátore, Plzeň na svém atletickém stadionu slavnostně otevřela novou atletickou tribunu s náběhovým kopcem. Je to poměrně netradiční stavba.
3: Je to celorepublikový unikát, kterým jsme náš atletický stadion povýšili na novou úroveň. Atleti AK Škoda Plzeň předvádějí dlouhodobě skvělé výkony a pevně věřím, že tato novinka jejich úsilí ještě více podpoří. Navíc jsem novou tribunu slíbil Heleně Fibingerové nebo Tereze Petržilkové, takže mám také upřímnou radost z toho, že se nám to povedlo. A když si odmyslím sport, je to také mimořádně krásná a zajímavá stavba i z pohledu architektury.
2: Město 29. června startuje proměnu Masarykovy třídy na Doubravce. Co se změní?
3: Je to tak, jedná se o první fázi celkové proměny, která se týká úseku mezi Rokycanskou a Tišinskou ulicí. Kompletně se zde opraví inženýrské sítě, zmodernizuje se osvětlení nebo zde vznikne stezka pro cyklisty. Výrazné proměny ale přijdou až v dalších fázích, kdy se počítá s modernizací terminálu v Zábělské nebo s novým prostorem v okolí centrumu.
2: Česko zažívá horké dny. Přijalo město Plzeň nějaká konkrétní opatření?
3: Pobyt ve městě se snažíme zpříjemnit s provozněným mlžítek, kterých je v tuto chvíli v centru města v provozu 6. V ulicích jsou také pítka a dlouhodobě se snažíme měnit veřejný prostor tak, abychom byli na tyto klimatické výzvy připraveni. Například na Novém náměstí Republiky počítáme s mlžítky, ale také nově se stromy, které přinesou kýžený stín.
1: To byl primátor města Plzně Roman Zarzický. Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Minister Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Policie teď během prázdnin posílí dohled na silnicích. V nejkritičtějších dnech se také omezí opravy, aby co nejméně ovlivňovaly provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Tady je mluvčí rezortu František Jemelka.
7: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, udržují odstup nebo nedrž telefon.
6: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Ta se zaměřuje na praktické situace z provozu, například dodržování bezpečného odstupu. Hasiči v Brně právě zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. K požáru zamířilo 10 jednotek, tedy asi 50 hasičů. Zařízení evakuují. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži se česká atletka opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 4/10. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách jí patří 4. místo.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Teploty venku už pomaličku klesají, dneska naměříme zhruba 31 stupňů průměrně, takže o 10 míň než včera. Zítra 27 a od středy už se to drží mezi 22 a 25. Navíc dneska zítra v podvečer alespoň místy zaprší, tak doufejme, že na místech, kde bydlíme my. Jinak aktuálně je venku ještě jasno nebo polojasno, odpoledne už by měl přijít opárek a právě kolem 18. hodiny se hlásí déšť.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Báječný prázdniny 29. června je s vámi na Hit Radio Katka Skutková a já hraju Bruno Marze.

0: Nerastové věci dohrály na Hit Radio FM+. Začaly prázdniny, jestli vám odjeli děti na tábor, tak možná budete mít i sem tam chviličku času na nějaký vaše aktivity. A v tu chvíli přijde taková ta schizofrenní situace, že jo, tak co teď, mám chvíli pro sebe, tak co, spát, číst do bazénu, na procházku, nakupovat, poslouchat něco, co mám teda dělat? Klasika. Ještě, že ty tábory trvají 14 dní, stihnete snad všechno, většinou 14 dní, samozřejmě, ne vždycky. Každopádně já vás teďka zvu k tomu, abyste si poslechli naší vypalovačku. Hit Radio 90 pro vás má perfektní podcast Vypalovačka. Už je venku několik epizod a ta nejnovější nese název Královna popu. Dozvíte se tam mimo jiné to, jak třeba tohle označení Královna popu u Madony vzniklo.
1: Král popu je jasnej, Královna popu taky. Mimochodem víte, která z těch přezdívek byla dřív?
2: Královna popu.
1: No, máš pravdu. Fakt, že jako o několik let dřív jí média vymysleli právě pro Madonu, která se už tenkrát vlastně v osmdesátkách postarala o hodně skandálů, hodně hitů a hodně jako všeho toho humbuku kolem toho, tak skutečně o pár let dříve, než byl Michael Jackson králem popu, tak byla Madonna královnou popu.
3: A bylo to na základě čeho?
1: Na základě toho, jak ona se prezentovala, jak ona vystupovala, jak v té populární hudbě vlastně jako dokázala vlastně jako během pár let vystřelit úplně jako nahoru a být vlastně jako nejlepší už v 80. letech. Takže na základě toho jí tenkrát novináři přímo tu přezdívku nevím, jestli vymysleli, ale začali ji používat.
0: Tohle to byla jenom ukázka z nový epizody podcastu Vypalovačka. Jinak je řeč třeba o jejich začátcích v New Yorku, mimo jiné i větší info o té přezdívce Královna popu. Bude se mluvit i o skandálu kolem Like a Prayer a samozřejmě nemůžeme vynechat kontroverzní knihu a i další pikantnosti. Tak mrkněte na Hit Radio 90, je tam Vypalovačka a já vám k tomu teďka hraju Lose Control.

0: Right for you na Hit Radio FM+. Venku zase pařák, co? Ne tak hrozný jako včera, ale furt horko. Záchranáři a hasiči měli o uplynulém víkendu hodně naplno. Já jim za to taky strašně moc děkuju. A možná se pro vás tím pádem bude hodit to, že máme na západě Čech novou online pohotovost. Plzeňský kraj spustil právě novou online pohotovost, která vám umožní konzultovat zdravotní stav s lékařem odkudkoliv a kdykoliv. Důležitý, služba je zdarma. Pro detailnější info mrkněte na naše sociální sítě, je to tam pěkně vypsaný. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu
6: levně CZ. Náplně hned.
7: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matrace za hubičku.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
7: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Ellie Goulding na Hitrádiu FM+. Začínají prázdniny, venku svítí slunce. Svět je podle mě o trošičku růžovější. A když by náhodou chybělo trošku tý růžový, tak si stačí pustit Terezu Maškovou. Ta se na svět kouká hodně růžově a dokonce vydala album Svět je málo růžový, aby přispěla tý růžovosti. Ne, ale fakt, jako, když se řekne Tereza Mašková, tak si snad úplně všichni musí vybavit růžovou sitě, růžovou barvu. A je to hezký, je to takový její typický. Mám pro vás konkrétně duet Tereza Mašková a Marek Lambora Náš příběh, což je píseň, která vypráví o partnerské krizi a o nějakém úsilí ten vztah zachránit. Ale není to o skutečném příběhu Terezy a Marka, protože samozřejmě, když tenkrát ten hit vyšel, tak si všichni mysleli, jak je to jejich skutečný příběh. A mě novináři to všude možně rozváděli, takže oni museli několikrát uvádět na pravou míru jejich vztah. Ten je čistě přátelský a profesionální, ale pár skutečně netvořili. I tak si ale užijte hit Náš příběh.

0: Robin Schulz a James Blunt na Hit Radio FM+. Horko prožíváme nejenom my, ale i naši chlupatí kamarádi. A já vás teďka vemu do Farmaparku u Toma. Kam vyrazit? Protože tam samozřejmě na chlupáče taky myslí a tak jsem koukla na jejich sociální sítě, kde jsou vždycky aktuality a novinky, jak udělali speciální letní ochlazení pro zvířátka ve Farmaparku. A je to strašně pěkný, mrkněte na to. Připravovali jim samozřejmě ovocný a zeleninový dobroty a nanuky a ta reakce těch zvířat je fakt hezká. Takže tam můžete vyrazit úplně kdykoliv, je otevřeno každý den v roce, nemusíte vůbec složitě přemýšlet, jestli tenhle svátek, tenhle ten čas je otevřeno, není, prostě je. Kdyby něco, tak mrkněte na ty sociální sítě. Vzhledem k tomu, že dneska budou teploty zase vysoko, tak taky doporučuji po práci vyrazit třeba někam k vodě. Možná teda sprchne, tak možná bude stačit stát někde a nechat na sebe padat déšť ze zhora. Ale kdyby náhodou byl pařák a nepršelo, vyražte třeba někam k řece nebo na plovárnu. My máme na západě Čech nádherný plovárny, ať už se jedná třeba o plovárnu Manětín nebo plovárnu Starý Plzenec, možná si vybavíte nějakou další. Ty jsou super v tom, že je tam vždycky dobrý osvěžení, můžete skočit do vody a často pro vás chystají i různý koncerty. Tak se třeba potkáme.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Per Dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Radkem Ptáčkem o tom, jak zvládnout rozvod.
1: Když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, odchází jako rodiče. Těmi rodiči jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte pozor na dálnici D5 ve směru Praha Rozvadov. Na 88. kilometru je odstavené osobní auto. Nezapomeňte si sebou do auta vzít pití, protože teploty stoupají, a pokud potkáte nějakou komplikaci, tak vaše info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou dnes stejné jako o víkendu. Maximální cena benzínu je 40,50 za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout během dneška. Část důchodců dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu. Informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, přibližuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
7: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
6: Letos už se kvůli svátkům měnil termín výplaty důchodů celkem 5x, 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Po dlouhých 14 letech v Karlovarském kraji končí odchytová služba pro zvířata. Podle zakladatele služby jsou na vině zdravotní obtíže i řada dalších komplikací. Co bude dál s toulavými psy a kočkami, teď řeší asi 30 měst a obcí, které odchytovou službu využívaly. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartůňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Na západě Čech bude dneska obrovský horko, ale ne takový jako včera. Meteorologové hlásí 31 stupňů a hlavně odpoledne mraky a v podvečer alespoň místy deštík. Zítra 27 stupňů a pršet by mělo alespoň i v průběhu odpoledne.
3: Hit Radio FM+.
0: Hezký dopoledne, s vámi stále Katka Skutková. Za chvilku poledne, tak utíkejte do stínu a já teďka hraju Spin Doctors.

Dolemný na Hit Radio FM Plus. 29. června, prázdniny, první prázdninový den. Vzpomínáte si ještě na to, co jste dělali, když začaly prázdniny? Jestli jste vyráželi někam na tábory nebo k babičkám, anebo jestli jste hned třeba chodili na brigádu potom, když jste byli větší? Mě by to zajímalo. Dejte mi to schválně vědět do WhatsAppu. Já si pamatuju, že jsem tam samozřejmě vyrazila někam na tábor, ale říkala jsem si, dobrý, tak teď si užiju prostě nějaký volno. A ráno jsem se vzbudila, přišla jsem do kuchyně a tam byl seznam toho, co mám všechno udělat ten den. Takže když jsem byla starší a mohla jsem na brigádu, tak jsem radši prchala někam na brigádu. Ale ne, děti už jsou často na táborech, možná už píšete dopisy na tábory. My jsme včera totiž zrovna psali pro sestřenku a bratrance a sami s mojí malou holčičkou odjíždíme v pátek, tak se na to těším. Dejte vědět, jak to máte vy se začátkem prázdnin a já vám k tomu hraju teďka Bad Day.

0: Příběh na Hitrádiu FM+ a nás zajímají ty vaše příběhy, zase za ně rozdáváme dárky. Já vás často tahám ven, říkám, že je venku nejlíp, chápu, že teď, když je pařák, tak třeba na slunci ve městech to není nejlepší, ale třeba někde v přírodě u řeky je fajn. No a nás zajímá nejlepší výlet v nejhorším počasí. Popřemýšlejte, já vám za chvilku povím víc.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
8: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
9: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
8: Fakt to? A jo.
10: A jo.
8: Ninel Grinerová.
9: No, ježiš.
8: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
9: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
8: No tam vlastně, jako. Tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
9: Ježiš, co
8: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
7: Jsi snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hitrádio.
11: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Despacito.
1: Hit léta roku 2017. Despacito na Hit Radio FM+. No a schválně, když se takhle vrátíme do minulosti, je nějaký skvělý výlet, který byl za šílenýho počasí a stejně na něj vzpomínáte v dobrým? Jestli jo, tak nám ho napište na webu hitradiofm+.cz. Už dneska ráno šampioni vzpomínali na nějaký bizarní zážitky z cestování, tak možná vás už během toho něco napadlo, tak otevřete formulář u nás na webu a napište svůj příběh o nejlepším výletě v nejhorším počasí. Samozřejmě vám za to něco dáme. Konkrétně vybavení zrozené v horách. Dostanete poukaz značky Saleva. Bude mít hodnotu 7000 a uplatnit ho můžete na forcamping.cz. Můžete si pořídit oblečení, který vyvíjí víc než 90 let, to znamená, že už skutečně ví jak na to, mají vysokou kvalitu, vysokou odolnost a zároveň dbají na komfort při pohybu v přírodě. Držím palce, ať je těch 7000 vašich a vracíme se k muzice. Je tady Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Miley Cyrus na Hit Radio FM+. A s váma se loučí Katka Skutková. Děkuji, že jste se mnou sdíleli zážitky z toho šíleného víkendového pařáku. Jsem ráda, že jste to zvládli a že jste taky vyrazili někam k řece, nebo obecně prostě jste ten čas strávili hodně ve vodě. Tak děkuji tady za hezký dopoledne a teďka už vás lákám na Jirku a na srdcovky. Začíná ve 12, tak se bavte a hezký prázdniny. Ahoj!
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc sami.

0: přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Auto s defektem vás teď může zdržet na dálnici D5. Odstavené je na kilometru 93,5 směrem od Rozvadova na Plzeň. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete si.
5: Náplně hned.
6: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
7: Tak sáhni pro mobil.
8: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
6: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Více na předplatné na kávu.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. České dráhy o prázdninách posilují vlaky, více vozů jezdí z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky nabízejí více míst, přesto je lepší rezervace. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu.
2: Dopravci neočekávají výrazné špičky jako v jiných letech, důvodem je hlavně posunutí začátku prázdnin. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále platí ale smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Pozítří začnou opravy levé strany dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň od ostrova u Stříbrad po Přehýšov. Stát to bude skoro 600 milionů korun a hotovo by mělo být na konci letošního října. Úsek bude po celou dobu rekonstrukce průjezdný, je ale třeba počítat tam s omezeními.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
4: Na západě Čech dnes bude dál hlavně polojasno nebo oblačno. Objevit se mají přehánky a taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 28 a 32 stupni.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Ahoj, tak co? Žijete? Zvládli jste ty vedra? To byl úlet, co? Neuvěřitelný. Bylo takový horko, že bychom asi, já nevím, podle mě nejraději chodili nahatý. Nebo co nahatý? Mně bylo doma takový vedro, že bych si tu kůži úplně nejradši sundal a pořád mám pocit, že by to bylo málo. A vlastně, tak jsem si připadal trošku jako Robbie Williams ve videoklipu k hitu Rock DJ. Pamatujete si to? Vybavíte si to? Jak je tam veprostřed a jak se doslova a do písmene svlíkne z kůže? Tak přesně takhle bychom to potřebovali o tom uplynulém víkendu. No, když už teda Robbie, dáme si Robbieho Williamse a Rock DJ, hit z roku 2000, jako dnešní první srdcovku z těch pěti, co jsem pro vás přichystal.

0: první srdcovka na dnešní pondělní den, Robbie Williams, Rock DJ, rok 2000 a hit, ve kterým se ve videoklipu Robbie Williams svlíknul z kůže, aby pobavil všechny lidi kolem něj. A pořád to bylo málo.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi to známe všichni, kolikrát takhle i v práci, že jo, člověk se může přetrhnout a stejně má pocit, že tu jeho práci kolem vlastně lidi nevidí. Tak tohle jsme zažili v našem životě úplně všichni. Stejně tak, jako jsme zažili rozchod. A to je zvláštní, že právě ta nešťastná láska, ten rozchod, je velmi častá inspirace pro skladatele, pro textaře, kteří píšou hudbu. Mě baví příběh další srdcovky, kterou tady pro vás mám, která je z roku 1990-91 od britské skupiny EMF. A ten příběh spočívá v tom, že kytarista skupiny jel na kole. A v průběhu toho, jak jel na kole, tak prostě přemýšlel o tom, jak ho jeho holka odkopla. A ten text je výborný, doporučuju, najděte si překlad. Píseň se jmenuje Unbelievable, tedy neuvěřitelný. A v rámci toho textu, tak vlastně ono to začíná jednoduše. Začíná to jenom, že co to sakra bylo? V angličtině what the fuck was that? A zbytek, tak ten už je prostě jenom o tom jejich příběhu. No, inspirace, tak ta se hledá opravdu úplně všude. A tak by mě zajímalo, v rámci dnešních srdcovek, téma rozchodu. Dostali jste někdy SMS-kou kopačky? Nebo tenkrát třeba ještě dopisem ve škole? Napsal vám to někdo na papírek? Nejbizarnější způsob rozchodu, který jste kdy zažili. Dejte vědět, 777-937-777 a my si dáme tedy srdcovku číslo 2, rok 1990. Pokud to neznáte, tak alespoň se přiučíte něčemu novému a doufám, že se vám to bude líbit. Pokud to znáte, tak je jasný, že dáte volume doprava. Britští EMF právě teď.

0: Edward Maja a Vika Džigolina a jejich Pouštní déšť, tak věřím, že i na Sahaře spíš by zapršelo, než to, že u nás bude přes 40 stupňů Celsia. A hele, ono to tam fakt bylo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Včera opravdu padnul teplotní rekord. No, tak už je to pryč, tak zaplať vám, teď už bude příjemných cca 36 stupňů Celsia, to je pohodička. Povídáme si v rámci dnešních srdcovek na téma rozchody v pubertě na základní škole. Jestli jste zažili rozchod přes SMS-ku, dopis a tak podobně. A mám tady hezkých pár zpráv z WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777-937-777. Tady třeba dodnes si pamatuju, jak jsem se s jedním klukem já rozešla přes SMS-ku a on mi na to odepsal OK, pa. Dodnes se tomu s kamarádkou smějeme. Další. Čau, já dostal kopačky v 9. třídě přes dopis při hodině. Tenkrát jsme si takhle posílali vzkazy pořád a jednou mi od mé Teresky přišlo. Ahoj, po škole na mě nečekej, půjdu s Tomášem. A to bylo celé. Díky za tuhle vzpomínku na školní léta, je mi mnohem líp, dneska se tomu směju. Tomáš v té devítce propadl a ona šla na střední, rozešla se s ním o prázdninách, protože nechtěla na střední chodit s klukem ze základky. Karma. Nádhera. No a další. Dobrý den, se mnou se tímto způsobem rozešel manžel po 22 letech manželství. Přeji všem pohodové pondělí, Karin. No tak to je debil. Nemám víc co říct. Jako v pubertě, na základce to pochopím, ale v dospělosti, přes SMS-ku. Bože. V dospělosti už jsme snad někdy jinde, ne? Vždyť z kluků se stávají chlapy. Tak si dáme tady Boys to Men v duetu s Mariah Carey na Hit Radio.

0: Adams, Summer of 69, tedy léto 69. Víte, v jakém roce to vzniklo, tato píseň? Je to chyták. V roce 1984 tady Bryan Adams vzpomíná na léto, kdy mu bylo 10 let. Mimochodem už v té době hrál v kapele. Tohle je pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A baví mě, že tady Bryan Adams tady vzpomíná na léto z 69., kdy to číslo 69 je tady ještě rok. Za pár let už to budou stupně Celsia, budeme vzpomínat my. Oh, bože, je strašný horko, ale jak říkám, už to bude dobrý, už bude asi 35, takže to už je v pohodě. Rozchody. To jsou situace, kdy nám taky bylo velké horko. Dneska v srdcovkách vzpomínáme na vaše rozchody a mám tady třeba další rozchod. No, tak já měla kdysi bomba rozchod, lepší než SMSka, nebo vzhledem k mému věku, tady spíš ten dopis. Šla jsem za svým klukem, zazvonila, otevřely se dveře a ta moje kámoška ve spodním prádle pozvala mě dál. A tam borec sedí na gauči a říká, tak doufám, že ti nemusím nic vysvětlovat. No, co k tomu dodat? Hezký den přeju, Ilona. Jo, já už k tomu radši nic nedodávám, protože moje myšlenky jsou dneska trošku napěněný. Takže, ale jo, tak jako dobrý, tak člověk to potom pochopí takhle hned na první dobrou, že jo? Nemusí zatím jako hledat, či to byl problém. Tady víme, že to byl prostě problém tý kámošky. Samozřejmě. Já jsem se jednou rozešla výměnou zámku u svého bytu. Krásný den, Renča. Taky dobrý. To už taky asi byla úplně poslední možnost. No, každopádně, pojďme zapomenout na všechny ty rozchody. Zase nejlepší na tom je, že tím, že jste ten rozchod zažili, tak jste konečně potom mohli jako natrefit zase na někoho novýho, že jo? S kým jste se potom rozešli, abyste mohli potom najít tu svoji životní lásku. Takhle jsme to v tom životě měli všichni a nejvíc těch rozchodů tak nemáme dneska v srdcovkách na co vzpomínat. Za chvilku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste chtěli slyšet, dejte vědět na 777 937 777.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
6: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
7: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdynie.cz
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
11: Hit Radio.

0: vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio ve 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den, která je na vaše přání, a Adam mi napsal zprávu, že by chtěl slyšet mexickou zpěvačku Taliu. Ona byla teda nejen zpěvačka, byla velmi úspěšná herečka, měla dokonce přezdívku Královna telenovel. A jestli jsme opravdu něco měli rádi v 90. začátkem milénia, no tak to rozhodně byly telenovely. Co, dámy? Dokážete si to vybavit? Ty scény? Och, Armando! Och, Gracielo! Pak dlouhé pohledy do očí, napínavá hudba, pak brečí ona, pak brečí on a nakonec líbačka, že máme pocit, že si ukousnou hlavy. Tak, takhle to vlastně bylo pořád. Telenovely. Mexický telenovely, páni, to bylo jako něco neuvěřitelného. No a právě tady tu fantastickou herečku a královnu telenovel, tak to si dáme teď na Hit Radio. Thalia, Regresa mi, píseň, která měla obrovitánský úspěch. Asi i na základě teda všech těch telenovel. Právě v Česku. Dokonce větší úspěch než v Mexiku. Tady se dokonce stala platinovou deskou. No, tak tady to máte na Hit Radio. Já v tom trošku slyším i Esmeraldu. Schválně, poznáte to?

0: Rosalindu, nebo minimálně v té telenovele, ale mě to vlastně jako teď přivádí na novou myšlenku, že bychom si mohli udělat srdcovky telenovel. Co vy na to? Já to dám dohromady. Najdu úvodní písně k nejznámějším telenovelám, i k těm, které třeba zas tak jako pro nás známé nebyly, ale měly obrovitánský úspěch v Mexiku. A nebo mi klidně můžete posílat už teď tipy na 777-937-777, který telenovely vy jste jako žrali, který jste seděli přikovaný u televizních obrazovek na gauči. Dáme dohromady určitě ještě v průběhu léta srdcovky legendárních mexických telenovel. Asi do té doby budeme muset připravit spoustu kapesníčků, aby jsme utřeli slzu. Je 12 hodin 3 a 40 minut, s vámi stále Jirka Pelnář. Do 3 hodin tady spolu dneska budeme trávit tohle tropický pondělní odpoledne. Já vám dál budu hrát hity nejenom na osvěžení, ale zároveň tady pro vás budu mít i další skvělé věci, včetně jedný fantastický v hodnotě 5000 korun. K tomu se ale dostanu v příští hodině. Tak buďte s námi.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims. LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Parker zpívají o tom, že mají rádi tvůj pohyb. Já, Lucie, ti říkám, že mám rád tvůj způsob dělání zpráv. To je skvělé.
1: Děkuju, já doporučuji se v těchto teplotách ještě nehýbat.
0: To je pravda. Nejen doporučení, ale zásadní informace od nás z Česka i ze světa uslyšíte už za chvíli ve zprávách. My jdeme teď ještě na aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor v Chebu, ulice ke Hřbitovu. Dali jste nám tam vědět o nehodě motorkáře. A opatrně taky na Karlovarsku v Ostrově, kde vás nehoda zdrží na obchvatu města. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
5: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
4: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
3: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
6: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přehlci Daňková. Za letní dětské tábory si letos rodiče připlatí. Ceny od loňska rostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Uvádí to průzkum agentury Ipsos. Letní tábory vyjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá na 43% rodičů. Léto je obdobím pro častý vznik požárů, zejména na polích. Od začátku roku už hasiči vyjížděli k 60 takovým případům. Nejčastěji hořelo obilí, stohy slámy a strniště. Vzplanout můžou snadno i zemědělské stroje. Co je příčinou, popisuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
12: Za vzplanutí zemědělských strojů může nejčastěji závada nebo nedbalost. Protože se vozidla pohybují v rizikovém prostředí, udržujte je čistá a v dobrém technickém stavu. Na jejich výfucích mějte vždy lapače Jisker. Vozidla vybavte hasicími přístroji.
1: A důležité je také nekouřit v blízkosti hořlavých materiálů. Naše záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Teď ještě pohled k nám.
2: Příjezd a parkování u přírodní koupací plochy Bílá voda v Chodově na Sokolovsku budou letos o parných víkendových dnech opět regulovat brigádníci. Město tak chce zamezit dopravnímu kolapsu a zachovat volný průjezd pro složky integrovaného záchranného systému. Parkování budou kontrolovat také strážníci.
13: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
2: Předpověď pro západ Čech dál slibuje polojasnou nebo oblačnou oblohu s teplotami od 28 do 32 stupňů. Dorazit mají přehánky a objevit se můžou i bouřky.
10: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, venku přes 30 stupňů, to už je jako příjemný oproti tomu, co jsme měli o víkendu. Jak se osvěžit v tropickém vedru? No tak každý jsme dělali, co jsme mohli, co jsme uměli. Před horkem nebylo úniku. Asi úplně nejlíp ze všech to vymysleli klempíř s macinkou. Ti si v tom brutálním vedru přijeli do strážnic pro studenou sprchu.
10: Hit Radio FM+.

Imagine Dragons a Symphony je tady u nás na Hit Radio. 13 hodin a 13 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte v pondělí, první prázdninový pondělí roku 2026. Viděli jste včera tu barvu měsíce, když vycházel někdy kolem 9:45 večer? Jestli ano, to byla nádhera, co? Jestli ne, tak máte šanci ještě dneska a zítra, pokud teda nebude pršet a nebude úplně pod mrakem. Je takzvaný jahodový úplněk, ale ta barva není červená, ale je oranžová. Já když jsem to včera viděl, tak jsem se normálně bál, že i ten měsíc bude pálit celou noc jako to sluníčko, že je rozžavený a my se ugrilujeme i v noci. Nakonec ne, nakonec bylo nějakých příjemných skoro 25 stupňů. Tak jestli máte rádi tyhle nebeský vesmírný podívaný, tak jsem včerejší měsíc pro vás natočil a pokochat se tím pomerančem na nebi můžete u mě na Instagramu, Jirka Pelnář, mám to tam jako nejnovější video, tak to nemusíte nikde dlouho hledat. No a doporučuju, zkuste dneska, večer, popřípadě zítra udělat taky nějakou fotku nebo video, pak to můžeme porovnat. No a když už jsme tady u těch hvězd, hvězdných podívaných, tak si taky dáme jednu hudební hvězdu. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky. Už nám to zase začíná.

0: Milky Chance a Stolen Dance. Tady u nás na Hit Radio 13 hodin 23 minut. Přeju pohodový pondělní prázdninový odpoledne. Jsem rád, že nás posloucháte. A důležitá otázka, když o víkendu byly ty šílený vedra a ty dál budou pokračovat, teď trošku schlazeníčko, ale příštího týdne zase tropy. Tak co, spálili jste se o víkendu na sluníčku? Jestli ano, tak proč? No proč? Protože už za náma nestojí maminka, co by na nás neustále řvala z okna, aby jsme se šli namazat, že ano? A možná i právě proto vznikly takzvané chytré plavky. Teď slyšíte správně. Chytré plavky, které v sobě mají nějaké čipy, co vám zkontrolují kůži a včas vám dají vědět, jestli už se máte zase přemáznout a nebo ne. Jsou tedy zatím jenom pro ženy, pánský plavky chytrý se nedělají. Což vlastně je v pohodě, já si myslím, že my stejně nic takového nepotřebujeme. Za mě naopak, my bychom využili nějaký chytrý spodní prádlo, jo? Trenýrky, co by nám včas řekli, ne, že potřebujou vyměnit, to vůbec, ale že by nám včas řekli, jestli už potřebujeme jít na malou nebo ne, jestli se do nás ještě jedno to pivečko, jeden ten šnitíček vejde, a nebo ne. Jo, protože my to známe takhle potom všichni, že jo? Jakmile jdete jednou, tak jakmile jdete poprvé, tak už chodíte po každém dalším pivu. Tak jestli ještě jedno vydržíme aspoň nebo dvě, nebo už teda máme jít. To si myslím, že by byl geniální životní hack pro nás, pro chlapy, ne nějaký chytrý plavky. No, každopádně, je to 21. století, pokrok člověk prostě nezastaví. Za chvíli Lady Gaga, Five a Queenie, We Will Rock You, taková malá vzpomínka i na dobu, kdy jsme vlastně ještě nic podobného nepotřebovali, protože nám stačil selský rozum a ve chvíli, kdy jsme byli prostě dlouho na sluníčku, tak jsme věděli, že je dobrý se asi namazat.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.cz.

0: Plachotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
4: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
3: Fakt to? A jo.
5: A jo.
3: Ninel Grinerová.
4: No, ježiš.
3: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
4: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
3: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
4: Ježiš, co
3: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
2: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Lady Gaga na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. Zpěvačka, která chodila do třídy s Paris Hilton. Ano, to jsou spolužačky. Každý máme ve svém životě možná i nějakýho spolužáka nebo spolužačku, co to nakonec dotáhli úplně jako vysoko a možná byste to do nich vlastně ani na té základní nebo střední škole neřekli, že jednou půjdou tady tím směrem a tak dále. Já jsem třeba seděl v lavici s naším cyklistou Romanem Krojcigrem, tím si teď samozřejmě na tom nechci nějak tady honit reklamu a tak, ale už tenkrát bylo jasný, že jednou Roman tak bude prostě jeden z těch nejlepších cyklistů naší historie, takže já ho takhle zdravím alespoň na dálku. No a pokud vy máte nějaké slavné spolužáky nebo spolužačky, tak klidně se pochlupte na 777-937-777. Když jsme u té Lady Gaga, tak Lady Gaga tak se pojmenovala podle své oblíbené kapely, a to z kapely Queen, a konkrétně písně Radio Gaga. My si nedáme Radio Gaga, ale dáme si We Will Rock You, a to teda v té úpravě od skupiny Five. Takže se nám Lady Gaga a její symbol najednou potkávají na

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Osobně doporučuji, zajděte si na její koncert, protože naživo na pódiu je fantastická, je tam úplně jak éterická víla. Nádhera. Je to zážitek, na který určitě budete dlouho vzpomínat, stejně tak jako na další zážitek, který tady pro vás mám. Dneska po 14. hodině vám totiž budu rozdávat speciální poukaz v hodnotě 5000 korun, a to do zábavního centra My House of Fun. Tam můžete vyrazit buď úplně sami, s partou, anebo i s dětma. Čeká vás tam Levels, což je několik pater herní zábavy, arkády, něco, co my si pamatujeme i z 90. ze začátku milénia, Flyvista, což je jedinečný létající zážitek, Back in Time, nádherná cesta časem pomocí moderních technologií a spousta dalších atrakcí pro děti, pro puberťáky i pro vás jako pro dospěláky. Tak to stojí za to. 5000 korun poukaz, ten tady pro vás budu mít po 14. hodině a nejenom dneska, ale celý tento týden. Tak dál poslouchejte Hitrádio a odpoledne s Jirkou Plnářem.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci. Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu FM+.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: whatever.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chris Arthur na Hit Radio krátce před 14:00 odpolední. Víc toho z hudby už dneska nestihneme, alespoň tady ne v této hodině. A tak jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dvě nehody v těchto chvílích brzdí dopravu v Karlových Varech. Pozor ve Zbrojnické ulici, kde osobák narazil do stromu. A nehoda dvou osobáků se řeší v Jáchymovské. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kriminalita v Česku zůstala loni na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Uvádí to data nejvyššího státního zastupitelství. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, popisuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
4: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
3: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodu celkem 5x, 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Síť záchranných stanic o uplynulém extrémně horkém víkendu přijala stovky ptačích mláďat. Tak kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. Teploty pod střechami budov v podkrovích a také hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné, zejména pro ptačí mláďata. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Dneškem v Plzni začínají opravy Masarykovy třídy na Doubravce. Za zhruba 220 milionů se tato frekventovaná ulice promění v moderní živý městský bulvár. V první fázi se opraví úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Stěšínskou ulicí. V příštím roce pak budou následovat další části, včetně úprav kolem centrumu.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
5: Během odpoledne u nás bude dál většinou polojasno nebo oblačno. Předpověď pro západ Čech slibuje přehánky a taky bouřky. Teploty se usadí kolem 30.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Ve 14 hodin odpoledne posloucháte Hit Radio a to je opět čas, kdy můžete dát najevo váš názor a říct ho celému Česku, takhle ho vykřičet do světa a nepsat jen na Facebook. Mám tady opět náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní téma, které se týká aktuálně prázdnin a také hlídání dětí a také našich babiček. Tak pokud máte děti a babičky na hlídání, tohle bude něco pro vás. Dáme jeden hit a jdeme na to.
1: Hit Radio FM+.

0: Barbora Poláková, nafrněná na Hit Rádiu, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady dvě hodiny odpoledne, takže opět jdeme rozebírat palčivá témata a já budu chtít vědět váš názor na to, jestli se
1: vědci
0: trefili ve svém průzkumu, anebo ne. Tak pro dnešní den tady máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často a jakým způsobem jim prarodiče hlídají děti. Jo? Tak. Jestli jste se do té doba nepohádali, tak ideální čas na to. Rodiče, jak jste na to? Babičky hlídají? Mají na to čas? Nebo jsou pořád v práci? Mají své koníčky? Chodí na nehty, na kosmetiku a tak podobně? Prostě nemají na to čas? A pokud ten čas mají, vychovávají podle vaší představy výchovy? A nebo si jedou po svém? 777-937-777. Bude to velmi tenký led, ale tak aspoň se trošku schladíme, když pořád máme ty horký vedra tady u nás v Česku. Tak jo, dejte vědět. Sám jsem zvědavej, dáme si dva hity a pak jdem na to.

0: Avicii na Hit Radio. Bude čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a my tady máme zásadní téma dnešního odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často jim prarodiče hlídají děti, a když už tedy hlídají, tak to není úplně podle jejich představ. Tak co vy na to? Milan píše, ale babičky jsou nejlepší, řekneš dítěti, aby to dojedl, že je to poslední lžička, a babička ti hned podkopne autoritu s tím, že řekne, nemusíš to papat, zlatíčko. Jasně, to známe všichni. Já bych tomu i věřil, protože doby, kdy si nás babičky brali k sobě i na měsíc, ty už jsou pryč. Dneska jsou babičky moderní a pracující a taky chtějí mít svůj klid. A když hlídají, tak co nejrychleji vrátit zpět. Hezký den, Ladis. Ahoj, no tak to se divím, že to je 91% a není to 100%. Hodně rad a málo dodržování těch nastavených. Lenka Jaroměř. Další zpráva od Lucky. Je to přesně tak. Máme doma nastavená pravidla. A když hlídá moje mamka, tak je nedodržuje. A když se jí zeptám, tak řekne, že vše bylo, ale já nevím, jestli můžu věřit. Snažíme se dětem nedávat cukr, netrestáme je vařečkou a zuby čistíme i mezizubním kartáčkem. Nejmladší dceři budou 3 roky a moje mamka řekla, že to mezizubním kartáčkem neumí a tak to prostě dělat nebude. A to je to, co mě štve, že se to nechce ani naučit. Další zajímavý pohled na věc, jasně, tak ty doby jsou úplně jiný, že jo, tenkrát, jak jsme se vychovávali my. Tam je taky ten problém, podle mě, že ve chvíli, kdy vy po těch svých rodičích ještě jako chcete, aby ty vaše děti teď vychovávaly trošku jinak, takže mají třeba najednou pocit, a ten pocit vlastně může být trošku oprávněný, že jim tak jako říkáte, ale vy jste mě vychovávali vlastně jako špatně. A to je právě ono, aby se ty babičky neurazily. To není špatně, jenom tenkrát to prostě bylo jinak. Nebyly ty informace, jaký jsou dneska, a dneska se jede zase trošku jako jiný směr. Tak je to všechno se vším, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 91%, to je prostě 9 z 10 rodičů, nejsou úplně spokojení. Tak co dál? Máme tady nějaký hlasovky, klidně posílejte zprávy na 777-937-777. A já jsem zvědavej, jestli najdeme alespoň jako jeden pozitivní názor. Zatím hledám marně.

0: Katy Perry na Hitrádiu, za chvíli Verona, taky Eminem.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% lidí v Česku nejsou spokojení s tím, jak často jim jejich prarodiče hlídají děti. Tak a dneska, tak pojďme to teda rozlousknout, jestli vědci mají pravdu nebo ne. Ještě tady mám pár zpráv, jako třeba ahoj Jiří, tak úplně spokojená s hlídání nejsem, ale můžeme si za to s manželem sami. Vzhledem k tomu, že jsme si společné dítko pořídili celkem pozdě. A je to hyperaktivní torpédo, tak tchyně hlídá vždy jen na pár hodin a úplně jí to odrovná. Ale táhne jí na 80, tak se na ní nezlobíme a není se co divit. Naši nás měli brzy a na prázdniny jsme byli u babiček třeba měsíc v kuse, protože na nás měli sílu. Ahoj, zdraví Petra. To je taky pravda. To je taky pravda, že dneska už to není taková móda, nebo takový jako standard mít děti v 21, 22, 23, ale že si člověk jako počká a vlastně klidně až jako třeba v 35 to první dítě má, no a potom ty prarodiči na to tu sílu a energii a vlastně ani ty nervy nemají. A za to se prostě na ně nemůžeme zlobit. To je taky pravda. Jarka píše ještě: moje maminka je nejlepší babička na světě, mé děti nevychovává, jenom hlídá a užívá si s nimi radosti a říká, že od výchovy jsou rodiče, a má vlastně pravdu. To je hezký. Jarko, děkuju za tuhle zprávu, ti posílám poukaz v hodnotě 5000 korun na super herní odpoledne v centru Prahy v OC Maj, kde se s dětma vyřádíte a klidněji babička to vemte sebou. Takže pojďme to teda rozlousknout. Já si myslím, že podle těch zpráv, které jste dneska poslali na WhatsApp Rádia 777-937-777,
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 91%. Dal bych 81%. Takže, není to zas tak hrozný. Není to úplně ideální, ale není to zas tak hrozný. Každopádně díky moc za všechny zprávy, které jste posílali z vlastní životní zkušenosti. Zítra po 2. hodině odpolední opět nové téma v pořadu Pravda nebo Bullshit a zároveň znovu za vaše názory tady pro vás budu mít tuhle krásnou cenu a to poukaz v hodnotě 5000 korun na fantastický herní odpoledne. Máte se na co těšit.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Parádní pondělí, zdravíme celý západ Čech, konečně po tom víkendu veder se trošičku ochladilo a na západ Čech dorazí i nějaký ty bouřky. Mimochodem teda David byl celý víkend na vodě, tak já jsem zvědavej, vy to neuvidíte, jak bude vypadat, jestli bude hnědej anebo totálně červený a spálený. Za chvilku jsme tady, těšíme se na vás.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: všeho, co se teď děje. Abyste dneska zažili takový jako obyčejný den. To by bylo hezký, ne? Vlastně jako úplně obyčejný den. To vám přeju. Zítra se na vás budu opět těšit. Ve 12 hodin nás opět zítra čekají další srdcovky. No a k tomu spousta zábavy. Spoustu zábavy si navíc užijete i dneska od 15 hodin s naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra. Tak se smějte.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na Příbramsku. Dávejte si teď pozor na příjezdu do Rejkovic směrem od Jinců. Došlo tam k nehodě osobního auta s autobusem. Blokuje jeden jízdní pruh. A opatrně taky na dálnici D5 za Berounem. Na kilometru 21 směrem od Prahy na Plzeň je odstavené nákladní auto. Přerušovaná kolona se dělá už od kilometru 11, tak tam počítejte se zdržením. No a pokud máte další aktuální info z dopravy, pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Dnes se ale ještě teploty pohybují kolem 30 a hrozí i silné bouřky s kroupami a větrem. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program, který pomůže s jejich budováním. O podporu bude možné žádat až do konce listopadu. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, to ví mluvčí města Barbora Hajková.
7: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
0: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. Na přehradě Hracholusky začal znovu jezdit opravený parník. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Nový majitel modernizoval motory, kormidelnu i interiér na přídi a dodělává bar. Loď bude od července jezdit pravidelně 4x denně, kromě pondělí a v neděli 3x.
5: Fotbalový servis.
0: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Brazílie je vůbec nejúspěšnějším týmem historie šampionátů. Poslední titul ale získala před 24 lety. Japonsko pak ve vyřazovací fázi ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. No a do play-off dnes zasáhne taky Německo, které se do vyřazovací fázi probojovalo poprvé od zisku zlata v roce 2014. Duel s Paraguají začne v 10:30.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Na úterý nám předpověď pro západ Čech slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Opět s deštěm nebo přehánkami a dorazit mají i bouřky. Teploty vystoupají mezi 25 a 28 stupňů. Tolik počasí, teď už začíná pondělní divoký západ.
5: Hit Radio FM+.
9: Pohodovej start nového týdne, 3 minuty po 15. Otaže až po Prahu, dokonce i v obci na výfuku. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: Jak se chodí v pivních botách, koupali
6: koupaliště vyměníme za řeku a taky oslavíme 80 let od skvělého vynálezu jménem bikini.
9: No a než dorazí ty bouřky, tak vám to odpoledne zkrátíme tady.

0: ranní odpoledne.
1: Hezký pondělí, váš odpolední parťák Hit Radio FM Plus, taky divoký západ. Máme za sebou víkend, jak jste ho trávili?
2: No, já začnu takovým možná trošku kontroverzním tvrzením. Každý táta by podle mě měl vzít svý dítě na vodu bez maminky. Opakuji, bez maminky. Teďka o víkendu jsem byl od pátka, dá se říct, až do neděle na řece Otavě, na Šumavsku. Nádherný to tam bylo. Jediný místo, kde se dalo přežít takovýhle vedle, podle mě drobet ve zdravím. My jsme tam jeli jako partička a jeli jsme tam jako tátové s malejma klukama. Mm-hmm. Maminky s těma menšíma dětma jsme nechali doma. A bylo to ten to nejlepší rozhodnutí, který jsme mohli učinit. Oba dva jsme si potom říkali, ty hele, představ si, jaký by to tady bylo, kdyby tady s náma byly ty ženský.
1: Jakože by vás sekírovali, hlídali. Už si nedávají to pivo.
2: Ne, namazal jsi to dítě, koukej mu dát vodu, dej mu nějakou kapsičku nebo něco k jídlu. Ty si nenakrájel sebou čerstvý jablko. Ty nemáš hrozny sebou, pro boha, jak je možný, že už mu zase dáváš hranolky, jo. Takhle by to tam vypadalo, jo. My jsme tam maminky umyslně nevzali a byla to nádherná, báječná pohoda. Nejenom, že jsme si to užili my, ale dobře na to budou vzpomínat i ty děcka, který měli na chvilku od těch maminek pokoj.
1: No a když jste se vrátili domů, tak nebylo to, příště už nejedete?
2: Ne, jeďte jako klidně znova.
1: Jo, tak super, tak pěkný. Jo.
2: A jinak bych chtěl teda pozdravit do vodáckého tábořiště v Dobršíně, protože to byla jedna z našich zastávek a strašně mi potěšilo, že tam na plný koule, když to tak řeknu, hraje Hit Radio FM Plus a že tam nepřelaďujou a poslouchají tam jenom nás.
1: To jsme hrozně rádi. Tak zdraví do všech vodáckých kempů, kde nás sledíte, díky za to. Další hity topic za chviličku a tohle je Taylor Swift. Hezký pondělí!

0: skvělý hity, to jsme my, za chvilku Lost Frequencies nebo Sebastian, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+.
1: O víkendu se celá republika proměnila na dva tábory. Ti jedni byli zalezlí doma a nevytáhli ani prstík ven.
0: Ano.
1: Věda, jak by někdo zaťukal na dveře a otevřel je.
0: No to by neslyšeli, protože jsou ve sklepě, že jo.
1: A pak ta druhá půlka, která asi bydlí třeba v panelácích na sídlištích, která vyrazila jako na koupaliště. A já jsem si říkal, v tomhle vedru nemůže nikdo z baráku vylézt, to prostě není možný. Hmm. Opak je pravdou, protože o víkendu jsme viděli, že koupaliště na západě Čech dokonce nepouštěli už lidi. V Rokycanech se stála dlouhá fronta a opravdu nepouštěli, měli totálně narváno a bylo to jeden člověk vyjde, jeden může dovnitř.
0: No, já tomu rozumím, protože tam nechceš jako na koupaliště, aby tam bylo více lidí nežli vody. To se nemůže stát, to se pak nevykoupeš.
1: Dobře, úplně. Ale představ si, že jako vezmeš tu rodinu, že jo, teď ti to trvá, než se prostě jako vybalíte, než se dáte na tu cestu, vyrazíte na to koupaliště a tam prostě fronta a ty tam máš třeba 4-5letý děti, 4-5letý a stojíte tu frontu hodinu, dvě, čekáte na to koupaliště. Hmm. To je strašný.
0: Já tomu rozumím, přesně pro takovýhle případy si většina rodičů sebou bere cestovní provaz, aby si ho když tak na nejbližším stromě mohli hodit, jo.
1: Ne, opravdu.
0: Jako, je mi všech lidí líto, kteří tam stáli ve frontě a lidi, nebo ty paní u toho vstupu jim řekli, tak se můžete otočit na patě a jít zpátky. Jako.
1: My jsme naštěstí našli místo a řešení tohohle problému, protože ty tropy se mají vrátit.
0: Aha.
1: Když budete dál s náma, my vám to řekneme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sebastian Rupalíc, tady je divoký západ Hitrádia FM+, o víkendu praskali koupaliště na západě Čech ve Švech. Na některých místech se stalo, že ani nepouštěli. Je to třeba případ Rokycan, kde prostě bylo tak plno, že bohužel víc už se sem lidí nevejde.
1: No a proto si říkáme, je třeba vyměnit ty koupáky za něco lepšího a mnohem více osvěžujícího, protože stojatá voda v rybníce, no, ta prostě stojí za prd, jo?
0: Mrazák.
1: Ta stojatá voda v rybníce je prostě teplý kafe s příchutí synic, jo? A to vlastně jako prostě nechceš, takže za mě není nic víc osvěžujícího, než skočit si po nohou, ne úplně po hlavě, do nějaký ledový, krásný, čistý řeky. A těch na západě Čech máme celkem hodně, určitě je to Střela na Manětínsku, tu můžu doporučit, hlavně tam skoro nikoho nepotkáte. Tam,
0: super.
1: Tam lidi moc nechodí. Mže od Hracholusek až po Plzeň, to je můj osobní tip, tam chodím já.
0: A to je čistý?
1: To je nádherně čistý. Je to tak čistý, že tam jsou pstruzy.
0: Hustý.
1: No a ledový, protože to vytejká z těch Hracholusek, víš? A fakt osvěžení, parádní.
0: A přitom ale Hracholusky jako úplně čistý asi nebudou, ne?
1: No jasně, ale tak jako nejvíc z toho
0: ten bordel tam zůstává.
1: Tak ten je na hladině, oni to pouštějí od spoda. Aha. No a pak je to samozřejmě Otava. Teďka jsem jel o víkendu od Šumavy prakticky až po Hracholusky. Nádherně čistá a osvěžující voda. Můžu doporučit.
0: Já úplně vidím, jak ležím v té řece, toho lahváče v ruce. Krásný. To bylo Plzeňsko, přidáme i Karlovarský kraj za chviličku. Klidně nám dejte taky vědět, jestli máte okolo sebe nějakou pěknou řeku, kam se dá vykoupat, nebo kde se dá vykoupat. 720 870 237, to je náš WhatsApp, teď Alfarben.

0: Luis Capaldi, tady je Divoký západ, za chviličku taky Ed Sheeran, no a my řešíme palčivý problém, který se objevil o víkendu, narvaný koupaliště, kam už nepouštěli.
1: No, myslím si, že jestli se chcete v těchto vedrech osvěžit a nechcete čekat na to, až jako přijde nějaká bouřka, je třeba skočit do vody. Ta klasická voda v velkých koupalištích a na rybnících, tak ta je teplá a sinicovitá, my vás bereme proto na osvěžení a na koupačku do řek. Skvělá je samozřejmě v Karlovarském kraji Ohře, ta je velmi známá pro všechny vodáky, já miluju ten úsek od Lokte do Karlových Varů, ale skvělý osvěžení skýtá i říčka Teplá, která teda opravdu teplá není, to je přesný opak, jo.
0: Nám teda na náš WhatsApp 720 870 237 přišel ještě jeden tip, a to od Majdy, která nám poslala jakýsi koupaliště, přírodní koupaliště, který najdete kousíček od Potůčků v Krušných horách. Mm. Je to v zaniklý obci Pila. Nedávno to tam rekonstruovali. Je to de facto takový přírodní biotop, který napouští z řeky.
1: Aha, takže tady je ta, ta věc.
0: Jo. Dokonce teda je tam jakýsi jako jakási vana, kde se ta voda předehřívá, protože z té řeky je fakt brutálně jako studená. Hele, podle toho, jak to vypadá, podle fotek, je to fakt absolutně boží, prostě pojedete z Potůčků směrem na Boží, na Božák. Zaniklá obec Pila a je tam u toho dokonce i občerstvení. Stánek, otevřeno, hele, víkend od 10 do 18 hodin. Já bych vzal klidně i stán, normálně bych se tam nastěhoval, až se prostě ty tropy vrátí.
1: No, hele, jestli budete potřebovat pomoc tímhle tím typem, klidně nám napište 720 870 237.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nebo MUK.cz.
7: Tahické léto v Aquapol z Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapol z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: 21 Pilots. Lord. Dennis Wims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM plus David Guetta a za chvilku třeba Alvaro Soler a blíží se taky nejnovější zprávy.
1: My už známe datum, kdy vláda přestane regulovat cenu pohonejch hmot. Naposledy by k tomu mělo dojít 19. července.
0: Počkej, to si měl nechat až na zprávy.
1: Ne, já to chci říct záměrně, to datum, a zdůraznit, aha, protože to je přesně ten den, kdy víme, že se na pumpy nahrnou všichni ty s kanistrama, kubíkovejma nádržema ze strachu z toho, že ten druhý den budou ty pohonné hmoty úplně brutálně drahý. Takže doporučení, vyražte tam už teď s těma kubíkovejma nádržema. Zprávy si dáme za chviličku, předtím ještě činasky.

0: Tiesto a Karol G, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. My se teď koukneme na silnice a hned potom nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Plzni. Došlo k ní v Doudlevecké ulici u křižovatky s Hrantovou. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Na místě je policie, tak tam počítejte s tím, že se při projíždění krátce zdržíte. Vaše další informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. 720 870 237. Jenom hity. Hit Radio.
2: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
3: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
2: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
4: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
6: Kdy mě má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
7: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
8: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
7: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Více na předplatnenakavu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio FM+.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Kolik návštěvníků se vejde do lesů v Karlových Varech? Odpověď na tuto otázku aktuálně zjišťuje město, které do svých lesů nechalo nainstalovat speciální měřiče. Jsou na pěti různých místech, kde zaznamenávají jak pěší, tak třeba cyklisty. Město chce zjistit, kolik lidí do lesů chodí a kudy vedou jejich oblíbené trasy. Osvěžení v přírodě může být riskantní. Voda v plzeňských studánkách na Petrovce a v bývalé osadě Amerika na Roudné totiž neprošla potřebnými testy. Nesplňuje limity pro pitnou vodu a lidem může způsobit vážné žaludeční potíže. Podle odborníků je tak voda pitná pouze na vlastní nebezpečí. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat minimálně do 19. července. Rozhodla o tom vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Dosud platné opatření původně počítalo s ukončením už na konci června. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst. Klesli až na 48. příčku a jsou tak nejníž od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě pak Francie vystřídala Španělsko.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno nebo taky zataženo. Podle předpovědi k nám můžou dorazit i bouřky, během dne déšť nebo přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni Celsia.
9: Hit Radio FM+.
0: Krásný odpoledne i po 16. hodině přeje Divoký západ.
12: Pink, taky Radio, ten na vaší cestu z práce domů. Hezký odpoledne všem.

0: věděl ten, tady je divoký západ, Hit Radio FM+. Zdravíme vás, za chviličku se podíváme na cesty, předtím vám ale ještě představíme takový plzeňský západočeský folklor, nejenom ve Strážnici, totiž lidi blbli kvůli horku a alkoholu.
1: Ne, ne, tady u nás na západě Čech lidi taky blbnou. Předložte mi řidičský průkaz. Nemám, nikdy jsem ho nevlastnil. Právě takhle zněla věta při naprosto běžný, regulérní dopravní kontrole teďka o víkendu v Plzni na Borech. Jo? Policajti tam zastavili nějaký starší Volkswagen, viděli tam nepřipoutanýho řidiče. Říká, stopka, šup, pane řidiči, řidičský průkaz. A on normálně řekne, nemám, nikdy jsem ho nevlastnil. Chlapíkovi bylo 58 let.
0: No tak to dává smysl, že neví, že se má připoutat, protože mu to nikdo neřekl. Nejsi vlastníkem řidičského průkazu.
1: Kámo, vysvětli mi, jak je možný, že normálně na silnicích, po kterých jezdíme my, ty, všichni naši posluchači, jezdí tady prostě kolem našeho komína jezdí frajer, který nikdy v životě nevlastnil řidičský průkaz. To je prostě hrozný.
0: Tak oni mu nemají co sebrat, že jo?
1: Auto bych mu sebral.
0: A to auto bylo aspoň v pořádku technicky, víš, jestli to nebyl ještě nějaký vrak navíc. Ne, no. Jako já asi vlastně musím ocenit tu upřímnost. Na druhou stranu, ono taky co jiného máš říct.
1: Na silnici vyrazíme už za chviličku, kdybyste náhodou věděli o nějakých komplikacích. 720 870 237.

0: hodně šťavnatý hit, Ella Henderson a Rudy Menton, tady je Divoký západ, za chvilku klasika Matafix. A teď se podíváme na dopravu.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Taky v těchto chvílích vás může zdržet nehoda v Plzni Doudlevcích. Stala se přímo v Doudlevecké ulici u křižovatky s ulicí Harantova. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Pozor si dávejte taky na dálnici D5, kde na kilometru 39 ve směru od Plzně na Prahu překáží nepojízdné osobní auto. A ještě omezení, které čeká na příjezdu do Karlových Varů ve směru od Prahy. Tam se dnes pohybuje vozidlo údržby. Další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Moc krát díky, budeme rádi, když budete vysílat s náma. Na dopravu se podíváme zase celou.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass.

Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

0: Anthrax a s vámi divoký západ Hitrády FM+. Zdravíme, hezký odpoledne, tak co jste měli o víkendu na sobě? Jako jaký plavky, myslím.
1: No ideálně nic, že jo. Bylo přesně takový počasí, kdy i bikiny jsou možná moc. A právě bikiny, tenhle ten oděv, slaví v tomto roce 80 let. 80 let od vzniku bikin.
0: Dá se vůbec jako tomu říkat oděv?
1: Jasně, je to pár šňůrek, asi 10 cm látky.
0: Všech ale... se to říká triniti. Kde jsi?
1: No ale vem si, kde bychom jako byli, kdyby před 80 lety ty bikiny nevznikly. My jsme tady furt chodili jako v těch jednodílných obrovských plavkách. My se neprodávali vůbec žádný opalováky. To je problém.
0: To by byl zásadní problém. Ne, já to... si myslím, že problém je teda jako úplně někde jinde, než u prodeje opalovacího krému.
1: Samozřejmě, ale chci tady říct jako jednu důležitou věc. Dámy, já vás chci strašně moc pochválit, že ty bikiny nosíte. Protože když si zadáte zdravotní přínosy bikin pro populaci, tak zjistíte spoustu zajímavých věcí. Google vám třeba vypíše, že některé studie naznačují, že pravidelný a pozitivní pohled na ženská ňadra pomůže mužům udržet si nižší krevní tlak, zvýšit nebo snížit klidový tep a podpořit tak oběhový systém. Co z toho vyplývá? Prostě bikiny dokážou chlapům prodloužit život. A možná nejenom to.
0: A to ti napsala AI. Takže hned druhá studie tvrdí, že AI lže.
1: Ne, nic takovýho, Jakube, nic takovýho. Prostě zadej si do Google, chlapi, pohled na prsa, uvidíš tam 15 takovýchhle studií.
0: Jo,
1: a přibývají.
0: Zítra bára, jenom tady v bikinách budem si měřit tlak, jo.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.
2: Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: nejlepší letní hity i do tohohle počasí, který je vlastně v rámci záporuček tak trošičku různý. Na Varsku nám asi pořád pere, na Plzeňsku teda čekáme všichni na bouřku, ono pořád nic. Je s váma Divoký západ, hezký odpoledne.
1: Taky jste dneska otevřeli internet a říkáte si, aha, koupím si nový boty.
0: A no to musíš otevřít internet,
1: no,
0: aby jsi zjistil, že potřebuješ nový boty.
1: Ty jsi neviděl, co je v navíce.
0: Boty?
1: Já nevím, jestli to náhodou nebude jako reklamní sdělení, jo.
0: Aha.
1: Ale plzeňský Prazdroj dneska vyšel se svýma unikátníma opravdovýma botama. Spojili se takhle s firmou Botas a představili prostě bílý botasky s zelenýma prvkama, který najdeš na svém oblíbeném pivě.
0: Jo, takže vyložení jako reklamní boty de facto. Něco podobného, co má tady jistý obchodní řetězec, že jo, vyndal ty svý pantofle.
1: Lidl.
0: Ano,
1: jo.
0: Přesně. Hele, tak ty s tím přišel jako plzeňský pivovar.
1: Prostě ano, boty od plzeňského pivovaru mi přijde jako báječný, geniální tah, ale na dnešní dobu je v tom málo technologií a elektroniky. Já bych chtěl třeba, aby ta bota, víš, aby měla nějaký radar, který by mi říkal, jak daleko jsem od nejbližší hospody a od nejbližší pípy.
0: To takhle v podrážce by mohl být ještě otvírák, který by si jenom vytáhl.
1: To není technologie, prosím
0: no,
1: tě.
0: No, ale když ho nemáš...
1: No? Otevři zubama, že jo?
0: Protože ještě máš, až mít protože... nebudeš.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj puku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na mss.plzeň.eu.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Parádní odpoledne. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Právě v 17 hodin se blíží, Bára nás vezme do zahraničí a budeme tam kupovat nemovitosti. Prej a to o to jako obrovitánský zájem a Češi teď ve velkým skupují nemovitosti právě za hranicema. O co je největší zájem, tak to nám Bára jako poví, v jakých destinacích, jenom nám jaksi neříká, kde na to vzít. Tak to už musíme vymyslet sami. John Newman, Love Me Again, hezký odpoledne. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Gustavu Lima. Je s váma Divoký západ, tohle byl Gustavo Lima a za chviličku Bára Purkartová a nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo v Karlových Varech. Velký pozor si teď dávejte v Zejerově ulici, kde motorka srazila chodce. Jeli tam i záchranné složky. Pozor taky v Chebu, tam se nehoda stala ve Valštejnově ulici, kde se srazily dva osobáky. Bourá se taky na Karlovarsku v Bečově nad Teplou. Osobní auto tam narazilo do značky. Je to přímo na hlavním tahu. A ještě Plzeň a Doudlevecká, kde se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Zhruba do 20 minut bude hotovo. Další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem. Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Příjezd a parkování u přírodní koupací plochy Bílá voda v Chodově na Sokolovsku budou letos o parních víkendových dnech opět regulovat brigádníci. Město tak chce zamezit dopravnímu kolapsu a zachovat volný průjezd pro složky IZS. Parkování budou kontrolovat i strážníci. Během letních prázdnin policie tradičně posílí dohled na našich silnicích. V nejkritičtějších dnech se omezí opravy a skoordinují se tak, aby co nejméně ovlivňovali provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
8: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, dodržují odstup nebo nedrž telefon.
1: Z důvodu bezpečnosti BESIP vytvořil kampaň Léto v pohodě. Zaměřuje se na praktické situace z provozu, například dodržování bezpečného odstupu nebo správné chování v dopravních omezeních. Češi mají zájem o nemovitosti v zahraničí. Letos vede Itálie, zatímco loni to bylo Španělsko. Kromě zmíněných zemí Češi kupují byty také v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita a také nižší pořizovací cena než v Česku. Bývalý fotbalový reprezentant Michail Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal mimo jiné i 3 mistrovské tituly z Plzní. Naposledy působil ve Slovácku.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Na západě Čech by zítra mělo být většinou oblačno nebo zataženo. Předpověď slibuje déšť nebo přehánky a taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni Celsia. Teď už pokračuje pondělní Divoký západ.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Eva Farná nebo One Republic, to vás čeká právě na začátku téhle hodiny. My jsme s váma dál.
10: Hezký odpoledne.

0: Jeden z nejlepších hudebních počinů letošního roku. To je Eva Farná a Mira, jí ladíte Divoký západ Hitrády a FM+. Kukuřice na poli ještě není, ale Labyrint, ten už se tam objevil.
1: Ano, my vás teďka vezmeme nedaleko Klatov u lomu Němčák, tak tam vyrostl Labyrint z balíku slámy, nechalo je tam navést samo město jako takovou hezkou atrakci a věc pro lidi, ať se vyblbnou.
0: Jakože tam poskládali ty balíky a ty mezi tím prostě jako se ztrácí?
1: Jo, ty jako dospělej to jako uvidíš, to je v pohodě, ale pro děti je to topovka, protože ty balíky jsou velký, tak metr, metr 20 nebo tak nějak, takže děcka se tam fakt dokážou ztratit.
0: No hlavně se tam unaví, že jo, protože vyskoč nahoru a dolů a znova nahoru a dolů, teda do té doby, než tam někdo nenajede a ty balíky neodstihuje.
1: No, tak se tam ještě klidně podívat, ještě jednou lom Němčák u Klatov a u něj je Labyrint z balíků slámy. Běžte se tam podívat, než vyroste kukuřice nebo než se tam projde někdo s vohárkem od cigára. To je zakázaný samozřejmě.

0: Justin Timberlake, za chviličku taky Imagine Dragons a zítra po ránu Lupeny na Colors of Ostrava.
1: Ano, čeká vás báječná cesta přes celou republiku, doufám, že klimatizovaným vlakem, až tam vystoupíte, nikomu nebudete rozumět, všichni na vás budou mluvit velmi krátce a sprostě, ale věřím, že si to tam užijete, protože Colors of Ostrava to je hudební festival, který má asi tu nejlepší atmosféru ze všech hudebních akcí, který se snad ve střední Evropě dějou.
0: Letos se tam vrátí třeba LP, budou tam 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby, taky Katka Marie Tichá, Tata Boys a spousta dalších, třeba Peaches.
1: No, hlavně, tam můžete být ale vy. Naleďte si zítra ráno snídaní šampionů a v rychlý pětce můžete vyhrát dva lupeny na tenhle ten legendární festiák.
2: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: S námi ve studiu je opět Richard ze Slevomatu, ahoj.
4: Ahoj Kubo, zdravím i posluchače. Dneska popravdě nemám úplně nic připravený, takže co by tě tak zajímalo? Nějaký tip na zážitek, na dárek, nějaká slevička?
3: No tak počkej, tak já se zamyslím.
4: No stres, jsme jenom v éteru, v pohodě.
3: No dobře, tak já myslím, že se docela nabízí trochu tě vytěžit ohledně nějakých dovolených.
4: Jo, to je dobrý nápad.
3: Máme léto, prázdniny, vlastně hlavní sezóna.
4: Přesně, taky pojedu na dovču, přes Slevomat samozřejmě. No napadlo mě teď, nemáme tolik času, takže vypíchnu prostě jedno zajímavé místo, který by mohlo být super pro každýho. Je to nejdelší hotel v Polsku.
3: Říkal jsi nejdelší hotel?
4: Jo, je to brutal, teď jsme tam točili. Mercury Resort se to jmenuje v polských Beskydech.
3: Aha.
4: Taková dlouhá budova, takový půl měsíc, luxusní nový hotel z roku 24, tuším. Jako architektonicky je to bomba, je to v horách, vlastně je to jeden z nejvejš položených hotelů v Polsku, takže výhled z pokoje hustej. Vevnitř asi 4 restaurace, obří wellnessko, bazény, takovej ten unikát, kam se jako chceš vrátit.
3: Tak to zní velmi, velmi zajímavě, říkal si Mercure Resort, louknu na to.
4: Super, a teď u nás na Slevomatu běží i obří kampaň zaměřená na cestování, tím, že začínají prázdniny, takže tam najdeš spousty hotelů s pěknou slevičkou.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
7: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Kato a John a tady je Hit Radio FM Plus Divoký západ. Hezký odpoledne všem, co čekají stejně jako my na ty bouřky, co nepřichází.
1: Ne, já jsem se tak modlil, člověče. Ještě chvilku začal bych tančit tanec deště, jo, aby aspoň trochu. Meteorologové říkali, jak to sem přijde. Člověče, já nevím, ale aspoň tady jako Plzni, tak sprchli, tak spadly tak 3 kapičky a než dopadly na dlažbu, tak se vysušily.
0: Je to tak, odpařilo se to. Na druhou stranu, pokud jste viděli fotky, co lítají po sociálních sítích jižní Čechy a taky jako okolí Sušice a tam se objevily, myslím, kroupy o velikosti 6 až 7 cm, tak na druhou stranu buďme rádi, že ty bouřky sem nedorazily, pakliže David by opravdu jako toužil po nějakém schlazení. Si myslím, že když u vás na sídlišti začneš ten tanec deště, nebo jak jsi to nazval, zpívat někomu pod okny, že se toho schlazení dočkáš, asi sice jako formou kýble s vodou, ale furt dobrý.

0: Jubel od Klingande, hezký odpoledne, Dašo Austin, taky Linkin Park, to máme nachystan už za chviličku. Kam
1: vyrazit? Celé prázdniny bude Depo 2015 v Plzni patřit dětem. Každý čtvrtek se tady odehraje jedno divadelní představení pro ty nejmenší. Hrát se bude ve venkovním stanu přímo na nádvoří Depa. Teďka ve čtvrtek to bude pohádka o neposlušných kůzlátkách, start v 16.00, vstup zdarma. To se směješ, ty kůzle jedno.
0: Já vás pozvu na party, kde nebude hrát žádná muzika. Příští víkend, v sobotu 11. července od 20 hodin na koupališti Michal Silent Disco. To znamená, u vstupu si vezmete sluchátka a můžete si rovnou i vybrat, co vám do nich bude hrát, jestli klasický rádiovky nebo něco tvrdšího. Před prodej vstupenek, tak ten seženete na stránkách koupaliště Michal.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park.
1: Hezký odpoledne s váma, divoký západ, který jde shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
2: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme gratulovali. Bikiny slaví 80 let a za tu dobu změnili život spousty mužů. Delší pohled totiž na prsa u chlapů snižuje krevní tlak a předchází kardiovaskulárním onemocněním. Bikiny tak mužům vlastně prodlužují život. Nejenom.
1: Co?
2: Pokračuj.
1: Jo. No a modní okýnko pokračovalo, protože dneska jsme představili taky nové boty, které do světa poslal plzeňský Prazdroj a za mě má jednu zásadní konstrukční vadu. Mají totiž tkaničky. Jestli nevíte, o čem je tady řeč, tak jediné vysvětlení je to, že když přijdete po pár kouscích domů, tak jdete do postele i v botech.
2: Dneska to bylo výživný, zítra určitě taky, i když tady budu sám. Jakube, co budeš dělat?
1: Vysílat už dopoledne.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážnou nehodu hlásí Domažlicko a Zahořany. Policie tam teď šetří střet osobního auta s motorkou. Kolona je tam v obou směrech, tak počítejte se zdržením. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcast Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodní předplatní na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace ale bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
10: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
9: Babiš zároveň vyzval Pavla, aby na účasti na summitu NATO netrval. Meteorologové před 16. hodinou odvolali smogovou situaci v Praze a středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Už v noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozpilové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci a na druhém místě je Francie.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
9: V noci zataženo oblačno, na většině území přehánky místy bouřky, které budou ojediněle i velmi silné. Na východě zatím jasno, noční teploty 21 až 17, přes den většinou pod mrakem a v jihovýchodní polovině Česka ještě polojasno. Večer přehánky a bouřky budou četnější, dokonce opět i silné a bude rozdíl v teplotách. V Čechách většinou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě 33 a na jihu Moravy 36.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová, společně pojďme vyzvat déšť. Ideálně bez těch krup, co řádí už třeba na jihu Čech, doufejme, že ty vás minou. Ale ty nejlepší hity, ty vás neminou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď je tu Alanis Morissette a Thank You.

Naprostá legenda Felicita Albano a Romina Power na Hit Rádiu. Krásný večer vám všem, co stále očekáváte déšť. Jo, doufejme, že přijde. Třeba na jihu tam už je, taky se tam o něco ochladilo. Zároveň s tím ale přišly i až 5 cm kroupy. Tak to je blbý, že jo? Ale věděli jsme, že to bude mít samozřejmě i nějaký negativa, ten déšť. Jde to opravdu od jihu, takhle přes celý Česko, tak uvidíme, kdy to dorazí k vám. Držím pěsti, ať přijde jenom to hezký, příjemný ochlazení, bez těch chrup, ideálně, a bez toho štěleného větru. Tak jenom prosím vás, buďte připraveni, schovejte pro jistotu venku věci, no a pak už jenom tanec deště, no. Jo, aby jsme ho jako přivolali. Nenápadně. Gareth Gates, ten by mohl pomoct.

0: To je skvělý, co? Madonna, Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Song z roku 1998. My se ale v rámci našich skvělých songů na Hit Radio Classic, což je to nejlepší z 80., 90. a milénia, posuneme ještě o něco víc zpátky. A to k songu, který, jakmile slyšíte, tak vzpomenete i na ten film, se kterým souvisí. Film, ve kterém vládly uplý trikoty, divoký taneční pohyby. Jasně, mám na mysli Flashdance, ten si dáme už za malou chvíli. Irene Cara, k tomu taky Bon Jovi nebo Whitney Houston.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
3: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Whitney Houston a Enrique Iglesias společně na Hit Radio. No a na Prachaticku, konkrétně ve Vlachově Březí, měli včera extrémně zajímavý výjezd hasiči. Možná jste to zachytili, každopádně před 10. hodinou vyjížděli hasiči k ohlášenému požáru chaty. Jo. Samozřejmě blbý, jelo hned několik aut. No a hledali, nemohli to najít. No až si myslím, že si valná většina z nás vzpomene na tohle.
1: No tohle. Podívejte se! To snad není možný!
2: Měsíčku na
3: Ticho, paní učitelka zpívá.
0: Ano, přesně tahle scéna, akorát bez paní učitelky, se opravdu odehrála, protože paní, která oznamovala požár, viděla pouze odraz silného měsíce a tak hasiči sami říkali, že se aspoň jako zasmáli. Přece jenom jim to tam na jihuček poměrně blízký. Tak doufám, že každý další požár bude jenom krásný zapadající slunce.

0: A World Without You, Bad Boys Blue, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný pondělní večer, tak co, jak se cítíte? A co víc, jak je u vás? Jak to tam vypadá? Schválně, klidně pošlete fotku na 777-937-777 na WhatsApp, nebo to jenom popište do SMSky. Jak je u vás? Už se dá dýchat, nebo stále čekáte? Co stále je ten stav, kdy vylezete ze sprchy a za dvě vteřiny jste spocený? Dejte vědět, jsme v tom spolu. Já věřím, že to vydržíme. Jo, taky co jiného nám zbývá, že jo? No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku s námi YouTube, taky Vangelis nebo Dario G.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
1: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
0: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
0: Více na předplatnenakavu.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift. Hey, what's up? It's Rihanna.
7: I'm Harry.
8: This is The Weeknd.
9: Krásný pondělní večer vám všem. Jste s Hitrádiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A k tomu patří samozřejmě třeba Spice Girls. A my si dáme tu sporty. Ano, je tady Melanie C, I Turn to You, tak si to užijte.

Tohle jsou OMD, Walking on the Milky Way. Vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. Situace v Česku taková hodně jako různá. Jo, jakože začalo to v jižních Čechách, teď hasiči mezi třetí až šestou měli spoustu práce na jižní Moravě. Obecně je to takový divoký. Já jsem se vás ptala, jak to vypadá. U vás třeba Renča píše asi v Aši 23 stupňů polojasno. To je krásný. 23 stupňů, ten vzduch, který tam musí být, jo, nádhera. Milená z města nad Metují píše hřmí, ale ani kapka. Tak to doufejme, že se ještě rozprší ideálně. No a třeba Renča z Lipenská, ta píše 30 stupňů, slunečno, bazén vyhřátý ještě z víkendu 31. No, tak to vidíte, jo, Česko je aktuálně takové hodně rozmanité. Vypadá to, že pokud chcete chladněji, zajděte si do Aše. Naopak, pokud se chcete ještě doopálit, tak Lipensko ideální. Nebudem se držet pěsti, jo? A budem u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je Glenn Medeiros. Jdeme na to.

0: Katatonia, Mulder a Scullyová, posloucháte Hit Radio. 29. červen, ano, ani jsme nemrkli a půl roku je skoro za náma, hustý to. Každopádně dneska je jahodový úplněk. Asi to nebude tím, že chutná po jahodách, nevím, to asi nezvládneme otestovat. Co je na tom důležitého? Je to, že pokud jste se třeba stejně jako já a spousta lidí v tomhle horku už pár dní vůbec nevyspali, je dost pravděpodobný, že se nevyspíte ani dneska. Ano, jsem poslíček skvělých zpráv. Ale ty nejlepší hity, ty pro vás mám. Za chvilku Alana Miles a Black Velvet, k tomu Inxis nebo Maxar.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
2: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
3: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
2: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
4: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
5: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na muss.plzeň.eu.

0: Another Night, Mexar a Real McCoy právě teď na Hit Radio. Krásný večer, máváme na Palavu. Prosím vás, jako to, že se tam napijou lidi, to víme, jo. Ale pozor, tam pije dost i hmyz. A ne takový to, že tady se včela napije piva, jo, to vůbec ne. Tam normálně probíhají obří mejdany, pití teče proudem a tyhle mejdany se konají každý večer v pastevních lesích, protože hmyz tam chodí hodovat na skvašené míze dubu. Prostě se tam chodí normálně vylejt. A to je jako, je to jak mezi lidma, úplně, jo. Normálně absolutní nepřátelé se tam potkají u pití, takže zapomínají na nenávist, jo. Opilost se projevuje fakt malátností. Sosáček si dorazí smočit i takový ty fajnovky z řadu motýlů. Prostě normálně se tam potkávají, nasávají, jako na rozdíl od naší hospody, asi akorát nepodávají telefony. Jo, ale normálně se tam prostě potkají třeba i roháči, což jsou, víme, takový ty frajeři, který se chtějí porvat o samičku. Hele, jak jsou na tom dubu, jo, tak jsou úplně v pohodě se všema. Najednou jsou to strašní kámoši, fakt to na ně funguje úplně stejně. Jen by mě zajímalo, jestli si pak zpívají tak jako my. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skříně se stávají zatáčky, točím se světcem na straši. Hele, těžko říct, škoda, že jim nerozumíme, ale jo, mohlo by to takhle znít. Teď jsou tu Mik 21, snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Tohle jsou Walter Boys a The Hole of the Moon. Vy posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že jeden ze zpěváků, muzikantů, který můžeme poslouchat asi pořád dokola, to je Sting. Jo, nebo jako, jo, můžete se hádat, ale ať už je solo nebo s kapelou Police, tak je to prostě skvělý. No a zvlášť, když je to zrovna jeden z nejlepších 500 songů světa, což na tohle místo ho zařadil časopis Rolling Stone. A v podstatě je to třeba největší hit roku 1983. No, protože chcete poslouchat, že Sting bude sledovat každý váš krok a každý váš dech, že jo? Je to skvělý. Police si dáme za chvilku, k tomu Pet Shop Boys nebo Christina Aguilera.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Krásný večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Queenie.

Tony Braxton, Unbreak My Heart. Posloucháte Hit Radio. Bartuňková ovládla dramatickou bitvu, Krejčíková slaví taky postup, Siňaková čelí olympijské vítězce, ale zatím vede, Muchová hraje se Zacharovovou, ale zatím taky vede. Huf, jo, je to tu, odstartoval nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon. Teď aktuálně hrajou vlastně téměř všechny Češky. To je uvěřitelný, ono to v podstatě je takový mistrovství čurožen. Jo, protože před 15 roky tam vyhrála Petra Kvitová, pak ještě jednou. Od té doby to ještě vyhrály Bára Krejčíková a Markéta Vondroušová. My se tam prostě jezdíme předvádět, protože ty naše holky jsou fakt skvělý. Takže držíme pěsti, ať to ještě těm dvěma, Siňakové a Muchové, projde, ať to ještě vyhrajou a postoupí. No a očividně se fanoušci tenisu mají zase na pár dní na co koukat. Teď už Boston, One in a Million.

0: naprosto skvělý. Meatloaf, I'd do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Když už jsem to tu nakousla, tak já tady teď ten tenis kvůli tomu sleduju. Každopádně chtěla bych jenom říct, že Siňaková i Muchová zvládly teď první sadu, takže to vypadá dobře. Jo, koho to zajímá, koho to nezajímá, tak máte zrovna teď smůlu. No, ale jinak, hele, v pohodě. Důležitý je, pojďme si říct, venku se postupně ochlazuje, jo, ačkoliv třeba tady v Praze nakonec se vyjasnilo a vypadá to, že žádnej dešť nepřijde. Každopádně, až se dobře vyspíme a vzbudíme se do toho svěžího vzduchu, vím přesně, co si budem zpívat. A běda, jak ne. Dr. Alban, Sing Hallelujah, taky Alison Moyet nebo Fine Young Cannibals už za malou chvíli.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ano, tohle je Dr. Alban a Sing Hallelujah. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Letní cestování před námi. A schválně, kolik lidí si myslí, že když jedou po Evropě, tak už vlastně nemusí řešit skoro nic. Žádné doklady, žádná pravidla, žádné hranice, jenom volant, Spotify a svačina z benzínky. No, je to představa krásná, ale realita je trochu méně road movie a trochu víc vezme si občanku, hrdino. Kolem cestování po EU se totiž drží pár slušných mýtů. Třeba, že Schengen znamená úplnou anarchii bez kontrol. Neznamená. Platný doklad pořád potřebujete a státy mohou kontroly dočasně obnovit. Další klasika, zpožděné letadlo rovná se automaticky peníze. Taky ne vždycky. Záleží na délce zpoždění, důvodu i okolnostech. A pozor i na roaming, protože jako doma neznamená všude po Evropě. Platí hlavně v EU a EHP, takže třeba mimo tenhle rámec už může účet za data bolet víc než ranní vstávání po festivalu. Na druhou stranu EU v dopravě neřeší jen zákazy a zelené tabulky. Podporuje i modernizaci tratí, spojení a infrastruktury. Takže ano, někdy je to byrokratické, ale někdy vám to taky zachrání peněženku, nervy nebo cestu domů. Další mýty o dopravě v EU najdete na našem webu. A teď už jsou tady Black Milk a jejich 7x, tak si to užijte.

prostě nejde nemilovat. Billy Joel, Tell Her About It, posloucháte Hit Radio. Blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek pondělního večera. Snad se dobře vyspíte i s tím jahodovým úplňkem, snad se probudíme do krásného svěžího vzduchu. No, můžeme si to rozhodně přát. Uslyšíme se spolu zase zítra v 6 večer. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. No a za chvíli třeba tohle. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, k tomu Outkast nebo Farao. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

працювати.